0: noc plná hvězd.
1: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidl, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? Ale on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam Vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraň. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kuň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.

vejdi dál, tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

ať si velký, malý, hravý a starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj. O dětství pak

0: Noc s hvězdou.
1: No já myslím, že kapitán Mynařík nám jasně dokázal, že musíme být stále bdělí, protože zahraniční reakce a naše emigrace se neštítí žádný prostředku, aby dostali svých cílů. A dále nám ukázal, že kdo zatím stojí a kdo to financuje, že za svobodnou opravou stojí USA, která to všechno financuje.
2: Vážení televizní diváci, dnešní rozhovor s pracovníkem československé rozvědky kapitánem Pavlem Mynaříkem začneme trochu jinak než ty předešlé. Do Československé televize totiž neustále přichází velké množství dopisů, ve kterých jejich autoři reagují na pořady, ve kterých kapitán Pavel Mynařík vystupoval. Naprostá většina autorů ve svých dopisech vyslovuje kapitánu Mynaříkovi svůj obdiv a své velké uznání.
3: Mnoho dopisů přichází do Československé televize také na moje jméno. Jejich obsah je shodný s tím, co jste právě řekla. Také já chci všem pisatelům upřímně poděkovat a slíbit, že se pokusím na dopisy odpovědět. Zvláště velkou radost mám z dopisu mladých posluchačů, diváků, čtenářů. I jim děkuji. A je to pro mě, víte, tak příjemné, že se potvrzuje, že především mládež se zúčastňuje jednoznačně politického života v naší zemi.
2: Když hovoříte o mládí, tak bych chtěl říct, že mnoho diváků vyslovuje údiv právě nad tím, že jste tak velmi důležité odpovědné poslání vykonával v tak mladém věku, to vám bylo 23 let.
3: Ano, mě bylo 23 roku, ovšem je třeba říci, že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připravován.
4: Pokud jsme slyšeli tyhle dokumenty, které skutečně Mynařík podal a prokázal pravdivost téhle špinavé hry, myslím, že nás všechny zavazuje, abychom dalece důsledněji bránili věc míru, pokroku, abychom skutečně pracovním úsilím, socialistickýma formama dokázali celému světu, že socialismus je pravda, že socialismus je záruka míru a spokojenosti všech pracovníků.
5: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle.

0: mistr Švec se loučí s Máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šárce čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šárce čbáně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

všemde světem, voní vždy jiným květem, odcházejí nás létem, jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem na sta tváří, jen o jednu se musím bát. Ta krásná tvář.

na tisíc žen jde světem, po ní vždy jiným květem odcházejí nás létem. Jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem na sta tváří, jen o jednu se musím bát.

0: Noc plná hvězd.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev a to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malý kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo? A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo? Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo? No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky. A on to také ten pásek vítá. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci. A když jsme spolu točili ten televizní seriál, byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my. A to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jíst, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství. A poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí. A teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil. My jsme vylezli, šli jsme dovnitř. A už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? On říkal Hinek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je to maminka, tohle je moje sestra, no tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A Teď, když on si to prohlíd celý, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, teď jak fotek musíš mít víc doma.

0: tom, to je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli dvakrát na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
1: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti, a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka, a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 32, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo, a tuhle zlobu jako vlastenec jsem v sobě nosil asi 4 dny, a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky se žmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.

díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej. Byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel, čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběhl pán v civilu, sám, nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními oběťmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Na místo kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany, a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Jsem zamyšlen.
2: Proč?
1: Přemýšlím o zlobě lidské.
2: Ano, lidé jsou zlí, lidé jsou zvěř.
1: O, ne, křivdíte zvěři, příteli. Lidi mají tu drzost, že si nadávají zvířecími jmény, ale jak k tomuto ubohý zvíře přijde, aby bylo k člověku přirovnáváno?
2: Takový ježek.
1: No, nebo lev, vente lva. To se řekne lev společnosti, lev salonu. Chudák lev. Viděl jste někdy pravýho lva, takovýho toho?
2: Já vím, ten, co žere misionáře.
1: Ano, viděl jste někdy opravdického lva, jak si zabalí smoking do kufru, jak s tím jede na Krkonoše, jak se tam 14 dní flinká po boudách, jak přijede zpátky, namaže si hubu hnědým krémem, aby vypadal opálený, jak jde do společnosti a říká tam, prostě a paní, já bych vám přál ten sešup z míseček, když je fukér.
2: No všem, tohle to lev neudělá, to udělá vůl.
1: Ani vůl to neudělá.
2: No jo, vůl má krásný oči. Já myslel, kdyby ten pán se ten lev, kdyby nebyl vůl. No, to by zase nebyl lev. Ono se vážně zvířatem musí vidět. Když teď mluvíte o dravcích, vezměte takovou štěnici, podívejte se. To se říká, ten člověk je jako štěnice, dejte si pozor, to je štěnice, drží se jako štěnice, lepí se jako štěnice. Jak ta štěnice k tomu přijde? Když ta štěnice vedle toho, že je placatá, teď má právo na život, teď je to zvíře veselé, žertovné, legrační. Tu polochtá, tu štípne.
1: Tu zase za obrazem na vás jukne.
2: Ano, ale nepřekáží, neleze za váma do kvartíru, neříká, račte si dát pojistit na život. A to jsou korýši a jiná zvířata jsou na tom zle ještě víc.
1: Ba jo, moc se křivdí zvířatům. Já myslím, že nejlíp ze všech zvířat je na tom porád ještě tenhle ten...
2: Ezop. Což?
1: Ezop?
2: No, on Ezop sám zvířetem nebyl, on žil jako zvíře, on zvířata velmi ovládal. Meinen Sie denn Ezop, der eines Tages einem Reisenden begegnet hat, nein?
1: Jeden Film, glaube ich, eigentlich.
2: Ja, das war ein guter Kerl mit Vollbreitbart.
1: Ja, ein sehr breitlicher Mensch.
2: Ah, ja.
1: Interessanter Mensch.
2: Interessanter Blatt, Mensch, ja.
1: Aber wissen Sie, dass der schon Gesagtene, Usrechene...
2: Ja, ich verstehe sehr schlecht.
1: Ja, dass der schon höher geredete...
2: Ja.
1: Aesop.
2: Aesoper.
1: Bitte?
2: Der Aesop oder ein Aesoper.
1: Ja, kürzlich und gutlich, dass dieser Aesopischer...
2: Aesopischer Knabe oder Publein.
1: Ja, eines anderen Tages begegnete einen, wie sagt man...
2: Was ist das? Nein, das habe ich nicht gewusst, ja. Von wo wissen Sie das?
1: Vom Vossischer Zeitung.
2: Ah ja, Mahlzeitblatt, nein.
1: Mahlzeitblatt?
2: Polednielist, nein.
1: Ja, also dass dieser Aesopischer eines anderen Tages begegnete einen, sowieso, wie sagt man, um Gottes Willen, begegnete einen Prapenesch.
2: Ah, Prapenesch, Schrapule.
1: Nicht Schrapule, Prapenesch.
2: Schrapelech?
1: Nein, Prapenesch.
2: Nein, sagen Sie das langsam.
1: Prapenesch.
2: Das ist zu schwer für mich, das ist tschechisches Wort, nein?
1: Ja.
2: Ah ja, Bubenesch.
1: Nein, das ist ein Viertelprat.
2: Aha.
1: Prapenesch.
2: Arzibiskup.
1: Nein, Arzibiskup, das ist Arzibischen.
2: Ah ja.
1: Arzibissel.
2: Ah ja, Arzibissel, Psemalo, ja.
1: Ja. Also das ist Prapenesch, ein kleines insektiertes Animalchen.
2: Ah, ja, welches stiebt, ich
1: ja,
2: weiß schon, ja.
1: Bitte schön, Herr Kapellmeister, kennen Sie die Geschichte von Prapenesch, ja? Jednou z
2: les. Dost, to přece už máme naspívaný na jiný desce.
1: No, ono by se to sem stejně nevešlo.
2: No, dáme na druhou stranu něco jiného, ne?

0: Noc plná hvězd.
1: Radion Mac Peresán byl nejobávanější rváč a výtržník, co jich bylo v Pampách od Jarova po Kansas City. Strašný močinila jeho pětiranová bambitka Šárka, která střílela všady, kamkoliv její pán poručil a nesla stejně jistě za roh jako do oblouku. Jeho oblíbenou zábavou bylo sedávat v koruně rozložitého buku u Zbraslavské silnice a sestřelovat padourům a astrachánům, kteří jezdili kolem, nečetné vlasy stučných zátilků a těli třeba 100-kilometrovou rychlostí. Marně na něj číhal jednou za rohem čínský metač nožů Crab Dešín, který přijel s potulným cirkusem. Rádion ho skolil snadno z vedlejší ulice, neboť vždycky, kdykoliv chtěl jít za roh, vystřelil tam ze své šárky, aby pročistil vzduch. Byla tohoši zázračná pistol. Marně před ním prchal Patrik Ominol po točitých schodech. Kule ho dohonila ve třetím poschodí a byl načisto mrtev. Střelit z vikýře do sklepa bylo pro Peresama směšnou maličkostí a tlusty dobrých zálesáků přišlo takto o život, nebo aspoň o fousy. Jack marně pátral celý měsíc po tomto ničemovi, až ho zastihl jednou v hostinci u Zlaté koruny v Modřanech. Usedl tam do rohu naproti Radionovi, poručil si drze osminku pramenité vody a vytáhnuv pistoli sestřel svému protivníkovi bradavici z nosu. Peresám se hrozně rozuřil a začal bílit hospodu, až tam zbyla jen kasička spolku Komenský a Jack, který stál stranou a kreslil si prstem po okně, zívaje chvílemi nudou a pohvizduje si smutného gigola. Tebe jsem si nechal nakonec, zařval Peresám. Schovej se kam chceš, lovče bradavic. Moje šárka tě najde všude. Jack se ani neotočil, ale skočil náhle pospátku jako Jánošík a než se Rádion nadál, stál náš šerif těsně za ním a tiskl mu revolver mezi lopatky. Mám spoušť namazánu sobým tukem, řekl jedovatě. Jde hladce jako na másle. Rádion Masperesam se pouze ušklíbl, namířil šárku dopředu a velel tiše. Střel do čtverce. Rána vyšla, kulka zahnula vlevo, potom ještě třikrát vlevo a mířila dozad šerifových, ale v tom udělal Jack dřep a Rádion klesl zasažen dozad vlastní kulí. Umíraje zachroptěl. Jediný, kdo mohl přemoci Mac Peresáma, byl Mac Peresám sám. Myslím však, že v duchu uznal, že to byl důvtip Jacka Aspirina, který ho zahubil. Forbes dokončil své vyprávění a čtyři trampové dumali o neutěšeném osudu milovaného šerifa.

stařičký kapitán, kterému vyská, jak slzy kapala na fousiška, dovedl vyprávět baladu, při které udělal nás.

Mezitím provedl Matlafousek se Zdarem další loupežnou výpravu, aniž byl tím spatřen. Byl to nyní Bivoj, který odpíkal skokem do vln zmizení dalšího vůrta. A psík byl neúprosný. Znovu se vracel, plíže se ve stínu batohů a tramp za trampem se vrhal do vln, až byl na palubě jediný Jerry Ping Pong. Poslední vůrt ležel před ním na pestrém zálesáckém šátku a podivně světélkoval. Ping Pong si zakryl dlaněmi obličej. Vzpomínal na kamarády. Unikli dravým vlnám? A i když dosáhli pobřeží, co si počnou beze zbraní v nehostinné pustině? Když opět zvedl hlavu, nebylo již vůstu na pestrém šátku. Pink nevydal ani hlásku. Očekával to. Pevným krokem došel k brlení lodi a s temným žblunknutím zmizel v příboji vln. Když za chvíli Budulínek s Matlafouskem vylezli opatrně na palubu, kradouci se tiše jako praví stopaři, shledali, že je opuštěna. Tak se stali pány lodi. Budulínek vylezl na kapitánský můstek a zaslonil si rukou oči, hleděl do dály. Matlafousek usedl u jeho nohou a zaštěkal. Vítězně sice, ale důstojně, neboť si byl vědom, že je psem kapitánovým.

se našich tůžob zrkadlo. Na čo nám to všechno treba, minule ma napadlo.

0: noc s hvězdou.
1: Ta kamaráde, práce není, nic není, tak jsem se rozhodl, že se zabiju. Se mnou je to samý. Tady je fajn plátek pro sebevraždu, jen aby nám do toho nevlez nějakej hňup.
2: La la la la la la.
1: My o vlku a on hňup za humny.
3: Pánové, jděte odsuď, já jsem vrah.
1: A koho jste zabil, hochu můj?
3: Dědečka.
1: A to jste udělal dobře. To byl patrně nějakej starší člověk a stáří není k ničemu. A jak pak jste zabil dědečka? Kladivem? Byl byste udělal líp, kdybyste ho umlátil kolovratem. Je to takovej stylovej nástroj na starší lidi. A už jste nezabil nikoho?
4: Ono je jim to ještě málo. Tak já se vám přiznám. Já jsem vůbec nikoho nezabil. Já jsem jen vás chtěl postrašit a dostat odsaď, protože já se tu chci oddělat.
1: Ale to jste náš člověk. My se chcem taky zabít. Já jsem strašně nedočkavej, musím si najít smrť první, poraďte mi, pánové.
3: No, vy jste takovej prcek tlustej, tak vás by třeba mohla ranit mrtvice.
1: No jo, ale to bych se musel napřed rozčílit.
3: My vám třeba řekneme, že se bude v Praze muset mluvit jenom česky.
1: To by to se mnou určitě seklo. Tak ty už by si teda určitě prýma smrť měl. A co já?
3: Vy jste takovej jemnej idealista, tak vy byste se mohl utlout za nějakou ideu.
1: To je dobrý, já to hned zkusím. Pánové, třískejte mě, kamenujte mě, já mám svoji ideu a tý se nevzdám.
5: My vám teď jako budeme dávat peníze, abyste se tý idei vzdal.
3: Tady máte 20 korun a musíte změnit přesvědčení.
1: Tak děkuju vám,
5: ne,
1: pánové.
5: On ty prachy bere, to nesmíte, musíte se tlout za ideu.
1: Aha, tak tady je máte zpátky a já už se třískám.
3: Počkejte, já ještě nemám vybranou smrť, jak umřu já.
1: Vy jste šedivej člověk, vy už máte nejvyšší čas, abyste umřel. Víte co? My na vás budeme číhat, až půjdete kolem, tak vás nenadání kolega nadstří.

0: Vzdu. To se mně všechno daří. Ječmen mi vyklíčil. Děti dostali spalničky. Co jste to udělal? Jak jste se rozpřáhl tím klackem, tak jste zabil kolegu.
1: Hynu.
0: No, jeden už je mrtvej. Teď vy se honem utlučte za Ideu. Ten se blbě fatkuje. Tak, teď tady už mám dvě mrtvoly, tak mě může z toho nádherně ranit mrtvice. Tak už jsme mrtví. Vy to budete mít špatný. Vám budou naříkat na hrobě slepice. To byl ale blbej kohout.
2: A váš hrob nebudou moc ani zasypat, protože furt vám z něj budou čumět ty vaše zuby.
3: Kluci, nehádejte se. Hlavní věc je, že už jsme mrtví a že si nebudeme dělat z lidu kašpárky a jen se budeme válet v rakvi.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte, abychom se vám hned na začátku přiznali k jedné takové věci, že vás totiž v tomto okamžiku nevidíme poprvé. Totiž dívali jsme se tady se Slávou, že jo?
2: No jo, furt o mně nemluv, víš, že jsem plachej.
1: Zkrátka, dívali jsme se s tímhle chlapem, takovým průzorem v oponě, jak jste přicházeli do divadla svátečně naladěni a říkali jsme si tak, pozor, tihle diváci budou nároční.
3: Hned jsme zkrátka na vás poznali, že jste zhejčkaný televizí.
1: Ano, já už je vidím.
3: Seděj si doma u přístroje, mačkaj knoflíky, jak chtěj, volej si programy podle libosti, žádnej ze všech dvou kanálů jim není dost dobrý.
2: To jste ještě zhejčkaný laternou magikou, 70mm filmem, pohyblivejma schodama na Václavském náměstí, ledničkama, telefonama, lampama, horským sluníčkem, penicilínem a nočním životem našeho města vůbec.
1: Matěj Kopeckýmu se to hrálo, když tohle všecko nebylo, ale uznejte, můžeme dneska my dva tady na vás vytáhnout Kašpárka a Šmidru a loudit potlesk.
2: To sami uznáte, nemůžeme. Místo, abyste se začali radovat, že Kašpárek Jiřík zase po létech zavítal mezi vás, tak tady sedíte a myslíte si, s čím asi novým mezi vás přijdem.
1: Ale my dneska se Šmidrou tu vaši měšťáckou pýchu zlomíme.
2: Pokoříme.
1: My tohle představení pojednáme jako obrovské světové show.
2: Počkej, Jirko, já jsem rád, že jsi se hned na začátku odvázal, víš? Že diváka hned zpočátku zastrašuješ. Ale světový show, já se přiznám, já nevím, jak to vypadá.
1: A ty myslíš, že oni jo? V ledničce ho neuviděj. A v televizi teprv ne.
2: No to vím. Ale hlavně, aby ho viděli tady.
1: Tady ho uviděj, o to se nestarej. Světový show není tak složitý, to chce hlavně pohyb, pohyb, pohyb. Všecko statický musí jít pryč.
2: Aha, tak já jdu.
1: Počkej, kam bys chodil? Slávku, ty se musíš rozpohybovat. Ukaž nějaký taneční variace.
2: No prosím tě, taneční variace, teď víš, jak to no. Se mnou bylo v tanečních.
1: No byl jsi tvrdší, ale no. To se...
2: Hele, leda, že ty bys mě předvedl nějaký taneční kroky.
1: Prosím, můžu, pro nás gigoli je to maličkost. Hele. A dva, tři, a dva, tři.
2: Ale to je pěkný,
1: dva, tři,
2: to se mně líbí,
1: dva, tři,
2: ale ty se pěkně vlníš, kamaráde, ale že by to bylo zrovna světový show.
1: No, jen počkej, až těmhle krokům bude hrát hudba Foxtrot.
2: K těmhle krokům, tak to bude show. A to tančíme oba?
1: Oba, samozřejmě, duo boys.
2: Tak jeden.
4: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři.
1: Dámy a pánové, vítáme vás po návštěvní dni v divadle Semafor, který bude dnes pojednán jako jedno veliké, barevné, světové, nenapodobitelné, nevídané show, dva, tři. Dnešního show se zúčastní tyto showmeni. Miroslav Šimek a Jiří Kdoslav.
2: To bylo co? To je právě umění nás světových speakerů, že uvedeme sami sebe na scénu do show 2-3 a ještě si oko diváka užije tance až. Show 2-3.

starou kytaru. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

kračím, na život mračím, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem, a to si

0: odmračí těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Jméno?
2: Ano, jméno je francouzské. Jeho otec pocházel od někud z Lotrinska, jmenoval se Mikuláš Chopin. A přišel do Varšavy, aby tu na jednom liceu učil své mateřštině. Muž, který mi toto vykládá, se sklání k záhonu a podpaluje oheň. Vidíte? Vidím. Opravdu vidím. Princip je velmi jednoduchý. Ohniště je v zemi a odtud těsně pod povrchem vede asi dvoumetrová roura od kamen, která pak ohybem míří ven a vzhůru a ústí do jakési bedínky či do starého dřevěného vojenského kofru, či co to vlastně je, a co tu vytváří jakousi malou udírnu. Několikrát už mi to vysvětlila, vždycky jako všechno ze světa techniky, to zase zapomenu. Sotva bych to uměl vysvětlit, nakreslit a nebo dokonce vybudovat. Kde jsem to přestal? Ano, ve Varšavě. Ve Varšavě se potom usadil, vzal si za ženu Justinu Křižanovskou a tady se jim jako jedno ze čtyř dětí narodil syn Friderik. A kdy? 1810. A teď se dívejte. Muž otevírá bedínku, která má dvířka na pantech a na háčky pak zavěšuje kus salámu, pár párků nebo věnec vořtů. Zatímco soumrak housne a stále tmavší motř proniká zahradou, začíná se ten zavěšený tovar udit, či, protože uzený už je, vlastně douzovat, anebo přiuzovat. Prostě se tady chystá lahůdka, která pak ve spojení s vychlazeným prazdrojem se bude pro mne pohybovat na úrovni hudby. Ach ano, hudba, ta je tu také. To pro ní. Pro hudbu se tady setkávají dva muži, každý odjinud z jiných míst a dob, z nichž druhý o prvním ví mnohé, zná jeho život, dílo, osudy i lásky, je členem společnosti, která se jeho dílem zabývá, navštívil jeho rodný dům v Železově Vole a napsal o něm studii a oba, každý svým způsobem, náleží k lidem těchto lázní. Ten první je Friderik Chopin a druhý profesor dr. Václav Pačes, primář Pražské nemocnice na Bulovce, který mi tady v Úšovicích na zahrádce, zatímco nedočkavě inhaluji douzovaný salám, vypráví o své velké lásce, o Chopinovi. A o velké lásce Chopinově. Marie Vodzinská. Byla to čtyřletá žabka, když ji Chopin poznal poprvé. A když opouštěl svou vlast, bylo jí 12. V Drážďanech pak spatřil Chopin Marie už jako zralou ženu. Byl jí překvapen a zanedlouho přímo okouzlen. A když se potom loučil před návratem do Paříže, předal jí valčík s velice prostým věnováním. Pro slečnu Marie. Drážďany, 1835. Valčík, který byl vydán až po jeho smrti a nazván snad samotnou slečnou Marie, valčík na rozloučenou.

Opus 69, dodává profesor Pačes, foukaje v kleče do ohniště. Valčík číslo 1, Azdúr. A dostává od ní růži, kterou, jak ještě uslyšíte, si uschovám. Uplynul rok a od Zinští jedou poštovním dostavníkem z Drážďan přes Teplice, Most a Karlovy Vary do Mariánských Lázní. A v biografii o Chopinovi čtu toto. Za jednoho zářivého letního dopoledne se Chopin ocitá před lesnatými pahorky, které obklopují malé to lázeňské město české, kde ho očekává jeho milenka. Dojem je tak mocný, že zavírá oči jakoby před úderem nějaké bolesti. Má předtuchu, že se v tomto okamžiku dotkl vrcholu své radosti ještě před shledáním. Zná tuto bezdůvodnou úzkost, kterou před sebou vysílá klamné štěstí, skončené, prožité, prázdné již tehdy, kdy sotva začalo. Tak tedy zase místo samo a dojem z něho jako vrchol radosti, tak tedy opět ona milost z místa vanoucí a stoupající a zasahující do osudů i srdcí příchozích? Bylo tu tehdy parné léto, v domě u bílé labuti se žilo rušně a středem pozornosti všech byl Chopin. Výborný vypravěč, očitý svědek mnoha pařížských událostí, dovedl napodobit kohokoliv a ke klavíru se dal rád a denně. Tak tady zazněla ta jeho balada G-moll, balada, kterou složil v samotě svého bytu v Paříži, balada, kterou jakoby odpovídal na Mariiny dopisy a vyslovil své vzrůstající zklamání z těch jejich listů.

Už je skoro tma. Profesor Pačes pokračuje ve svém vyprávění a opět se tu cosi mísí, opět tu jedno druhým prorůstá. Večery dávno uplynulé tím večerem dnešním, vzpomínky jídlem, někdo by řekl vznešené nízkým a velké banálním. Ale já mám rád, když se dá o hudbě a dokonce o té z vážných končin mluvit se zamaštěnou bradou a s dobře vychlazeným pivem v ruce, což, jak doufám, pobouří snoby. A v druhé polovině srpna zdejší pobyt končím. Rodina Vodzinských i Chopin nasedají do společného poštovního vozu a jedou do Drážďan. A v září téhož roku už je Chopin zase v Paříži nemocen a sláb, jakoby zajat v neviditelné síti únavy. V polovině téhož září čte list, ve kterém se mu paní Vodzinská omlouvá, že právě v den jeho odjezdu nebyla docela zdráva a žehná mu jako milující matka. A sama Marie sem připisuje slova o stesku a nemožnosti útěchy po jeho odjezdu a přikládá mu trepky. Trepky? Ano, trepky. A píše ještě, že jsou snad příliš velké, ale to, že nevadí, že stejně musí na lékařský příkaz nosit tu zimu velmi teplé vlněné ponožky. Ponožky? Mio carissimo maestro. Ano, pokračuje profesor Pačes. A je tu ještě další děj. Na scénu vstupuje dáma známější pod svým literárním jménem George Sand. Je tu Malorka a modré moře všude kolem. Klid zámku Noan, ale času je málo. Mezi posledním rozloučením s Marií Vodzinskou a Chopinovou smrtí leží už jen 13 let. Je tma v té úšovické zahradě. Já přemýšlím o klamných drahách času. O prorůstání věků. Minulé je tu v přítomném, přítomné v minulém. Hlas, kterým vypravěč jen opakuje slova Chopinova, jakoby hlasem Chopinovým byl. A já si říkám, kam si to chodí pro toto své mládí, pro ten svůj horoucí spád věd a příběhů. Dokončen vědy anebo umění. V obojím je doma, v obojím bytuje. Ale snad je to právě toto dvojí bytování, ta možnost přechodu, ty úniky a cesty odtud tam a zpět. Ten dvojí prostor kolem něho i v něm. Osmělím se tedy a ptám se na to. A on mi odpovídá slovy Josefa Kořenského. Kořenský, říká mi profesor Pačes, na otázku, jak to dělá, že je stále v tak výtečné kondici, říkával toto. To je jednoduché. Málo jím, hodně spím a hlavně mezi dětky nechodím. A pak ještě mezi vrátky, když už se loučíme, pár vět. To jsem vám ještě chtěl říci. Po Chopinově pohřbu byl v jeho skříni nalezen malý, s tuškou převázaný balíček. Byly to dopisy od Vodzinských a mezi nimi ta růže. Ta růže z Drážďan. A na balíčku byla Chopinovou rukou napsána dvě slova. Moja běda.

0: Stanice Hvězda.
1: Napřed se omluvil, pak vedle mne si sedl.

0: Noc s hvězdou.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná.

0: prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
1: Nemůžeš.
0: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
1: Jo.
0: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
1: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
0: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
1: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
0: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku Slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
1: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. Jak to bylo dál?
0: No tak, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
1: Správně.
0: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
1: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
0: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
1: Víš, že s tebou docela souhlasím.
0: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
1: No. Samozřejmě.
0: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
1: Ovšem.
0: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
1: No dobře, byl nejvyšší čas.
0: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
1: Ano.
0: Dost.
1: Já bych...
0: Dost, to už přestává všecko naložené do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
1: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: Nici hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Nejprve nás chtějí otrávit, pak obrat a nakonec zotročit. Spouštějí teď zločinci v úzkých závěrečnou fázi svého plánu? Uvidíme. Každopádně od vakcín mRNA přes hladomor a krach bank se blíží konfiskace majetku a nic není náhoda. Roboty pak máme mít místo otroků. Jak se tomu můžeme bránit? O tom nám píše a varuje nás Mike Adams, který už 20 let komentuje systematickou likvidaci našeho zdraví, bohatství i svobod. Tento velký závod se smrtí však můžeme vyhrát. Máme o tom nový článek.
1: Na stránkách protiproud.info.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem sem přišel s několika otázkama. Já bych to zdůvodnil. Já totiž dělám takový večer, který se jmenuje Hovory přes rampu.
2: Aha.
1: Kdy si povídám s lidma a tam vždycky s naprostou tedy přesností přichází první otázka na moji spolupráci s Janem Verichem. Tak jsem se vypravil přímo tedy k prameni, protože já můžu říct jenom to, co vím. Ale já bych strašně rád měl takový nějaký zázemí. Já bych rád byl nějak informován. Takovou technickou otázku, jak byste chtěl být mistře oslovovánu?
2: Já oslovovánu?
1: Ano.
2: No to prosím podle vaší víry, pane Horničko, když jste tedy evangelík, tak mě můžete říkat bratře.
1: Dobře, podle mý víry, jo?
2: Ano.
1: Tak mohu ti říkat Jene?
2: Klidně, klidně.
1: Já jsem takové víry lidské.
2: Ano.
1: Tak nějak lidsky to vemem. No, tak já jsem přišel s několika otázkama na to vlastně, jak začalo Osvobozený divadlo, co bylo ještě před ním, protože vždycky je dobrý to, jak tomu říkají doktoři?
2: No.
1: Před chorobí.
2: No, před chorobí.
1: Ono to má taky latinský název, ale...
2: Ale to nebudeme říkat, protože no. Já si nemůžu vzpomenout.
3: Nemluvíte správně česky, to
2: Moje paní se ptá, proč nemluvíme správně česky.
1: Aha, a my nemluvíme správně česky?
2: Já myslím, že ne, když ona to říká, tak nemluvíme správně česky.
1: Ona už se zase čeština změnila.
2: Ne, co jí si povídal, Horníčku?
1: No, já bych rád viděl takové nějaké, bych řekl tedy, předdobí před Osvobozeným divadlem, ano. Vůbec takové nějaké vzpomínky a vyprávění. Tak.
2: No tak předdobí před Osvobozeným divadlem, to je dlouhý, že ano? To bylo, mě bylo 22 let, když jsme dělali premiéru ve Spoketrvi.
1: Já obyčejně říkávám, že jsi se znal s Voskovcem už od školních let. To ano. Je ovšem nepřesné asi.
2: No je to přesný, protože Voskovce znám, já jsem ho potkal jednou na rohu Příkopu a Panský ulice. On tam chodil do školy, tam byla škola tenkrát. A jmenovala se to Vzorná škola. A Voskovec, který bydlel tady někde u Národního divadla v Ostrovní ulici, tam chodil. Jarda Kopecký, tady bydlel na Václavském náměstí, tam taky chodil. A to byl můj bratranec. A já jsem se tam nějak s ním dostal a on mě představil svého spolužáka.
1: Jak byl starý v té době?
2: 7, 8.
1: A jo, takhle tak. Brzy jste se poznali.
2: No. A já se pamatuju, že Voskovec tenkrát se jmenoval Waxman ještě, protože on si změnil jméno, jeho tatínek během první světové války v Rusku, že ano, přeložil to Waxman na Voskovec, protože myslel, že tím rakouskou policii jaksi zmátne, což se mu nepodařilo. Ale abych se vrátil do té Panské ulice, tak tam mě představil takového tlustého chlapce, kterému se říkalo Rus. Já nevím, proč jsem mu říkal Rus, ale říkal jsem mu tlustej Rus. A Voskovec v té době byl velice tedy tlustej. Jeho tatínek byl původně v Rusku.
1: Čím?
2: Dirigentem. Dirigentem carské gardy. A byl to člověk pravoslávný. Byl u carské gardy někde tam u dnešního Leningradu, tehdejšího Petrogradu, Gatčina, myslím.
1: Gatčina, no to je to carský sídlo.
2: Carsko je sjelo, ano. A on se potom vrátil sem s dvěma dětmi.
1: To byl už mezi tím Jiří Voskovec?
2: To nebyl, Voskovec se narodil až tady potom.
1: A takže ta přezdívka tlustý Rus, to bylo jenom takové tedy po tatínkovi.
2: Snad tak nějak, já myslím. A Voskovec se narodil tady v roce 1905, to oni už byli zpátky. Jeho bratr, jeho sestra se narodili v Rusku.
1: To znamená, že Voskovec má pravoslavnou výchovu?
2: No ovšem.
1: Vážně?
2: No, Voskovec byl pravoslavný, taky nechodil na náboženství. A učil ho tady nějaký pop, já už jsem zapomněl, jak se jmenoval. No, Voskovec je z takový starý pražský rodiny. Jeho dědeček je ten malíř, český malíř Soběslav Pinkas.
1: Aha.
2: To byl

0: takový pán, který koncem 19. století, on žil ve Francii, maloval, to byla ta škola barbizonská, a vzal si za ženu Francouzku, s kterou se potom vrátil, ano, do tehdejšího Rakouska-Uherska, a měl s ní dvě děti, dívku a tedy chlapce, a ta dívka pak dorostla, ta byla maminka Voskovcova. Takže Voskovcova babička byla Francouzka. On mluvil francouzsky od dětství, protože v rodině se mluvilo francouzsky taky a rusky. A potom, když prostě vypukla svoboda, neboli samostatnost, svoboda vypukne málo kdy, samostatnost už častěji, tak začal chodit do toho gymnázia a tam jsme se sešli. My jsme byli veliký kamarádi a tam on studoval do kvarty, potom studoval v Dijonu, tam byl takový nějaký takový liceum, to bylo, že jo, československo-francouzské přátelství a tak dále, a on tam studoval a tam dělal maturitu neboli bakaloria. 4 roky.
1: Kdy mezi vámi propuklo jaksi to, čemu by se třeba mohlo říkat takový to duchovní pokrevenství, taková ta spřízněnost mysli a ducha?
0: No tak my jsme spolu rostli, že ano. A už tenkrát, když jsme nemohli být spolu, on byl ve Francii a byl tady, on tam byl celý rok vlastně až na ty letní prázdniny, no, tak jsme si psali, já jsem tady chodil do biografu, on tam, to bylo po válce už. Tady byl nával, ten nával těch grotesek amerických a s tou nádhernou plejádou těch klaunů, že ano. Ty tě znáš, jo?
1: No je.
0: Mack Sennett a celá ta jeho plejáda a Karel Chaplin a tohle všechno, no tak to jsme, jak tenkrát se to sice neříkalo, ale my jsme to baštili. No a psali jsme si o tom, on psal mě, já jemu, no tak jsme si psali všelijaký takový nesmysly. Kreslili jsme si obrázky a všechny jsme si předkreslovali tiskopisy, které jsme pak zase rukou vyplňovali. No vyhráli jsme si, měl jsem to plnou almo.
1: A není to někde ještě k vidění?
0: Se nějak ztratilo.
1: To je škoda.
0: A byla to velká legrace. A pak jsme se sešli obyčejně, když přišel na prázdniny, ale nebylo to tak nějak, že by to bylo takový jako...
1: Že by to ukazovalo tedy k té budoucnosti.
0: No ne takový těsný přátelství, no. Že bychom bez sebe nedali ránu. To no si ani nepamatuji. My tak nějak jsme k sobě lnuli společným myšlením, i když jsme spolu nebyli už od dětství. Že jo? A potom to nějak začalo, když on udělal tu maturitu, to už jsme byli jako, měli za sebou ty 4 roky toho jeho částečného vyhnanství. A pak jsme študovali práva společně.
1: Ovšem nedoštudovali, doufám.
0: No, naštěstí.
1: A já jsem měl dojem, že ty jsi študoval medicínu.
0: Ne.
1: Na to... A odkud tedy máš ty fantastické znalosti medicínské?
0: No z nemocí, který mám. Ty všechny nemoce, co jsem celý život zažil, že jo? Tak co slyším, jak si ty doktoři říkají, abych to neslyšel. Já tak z toho mě vznikla... Já bych například klidně mohl si otevřít malou, ovšem tajnou ordinaci krčního doktora. No, protože já jsem s tím krkem měl Vojtěch živou obtíže, mandle velký, že jo, a tak dále. A pak, když jsem rád divadlo denně, ať jsem byl nastydlej nebo ne, překrvený, no, tak já jsem byl, chodil ve všech dílech světa, jsem musel občas i těm krčařům, tak já vyndám mandle tajně, komukoliv. A levně, komukoliv.
1: A zvedneš taky, že jo?
0: To, taky zvednu mandry.
1: No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Já jsem slyšel ovšem, že ty jsi chodil do té Křemencové ulice do gymnázia, ale že jsi maturoval někde jinde.
0: Jo? To mi bylo poraděno. profesorským sborem. Já jsem... Ona ta tenkrát, tý době, ta křemencárna, jak se říkala, to byla tak... Něco podobné jako ve své době Austrálie, tak tam se dávali jaksi stres tu lidi, že jo. A my jsme tam měli tak dost, byli tam, ne bych řekl povolené mravy, ale spíš tak, bych řekl individualistické poměry tam vládly. Oni jsou tam tak prapodivní lidi taky, mezi jinýma Adolf Hofmeister a řada jiných. No já musel jsem přestoupit. No oni řekli, hejte se, když přestoupíte, pane, tak vás necháme projít a

0: Já jsem slyšel, že to bylo něco s vyvrácenými vraty.
1: To bylo taky, to byla jedna taková věc. No.
0: Že potom tatínek zasahoval. A propos, když tedy říkám tatínek, já nikdy zajímavý nevím, nikdy jsme se na to nedostali v hovorech třeba, kdo byli tvoji rodiče, nebo čím byl tatínek třeba?
1: Můj tatínek?
0: No.
1: Tak můj tatínek byl. Můj tatínek byl úředník mou první české vzájemné pojišťovny proti škodám z ohně, krupobytí, rozbití, skl, dožití, úmrtí, Věna, Praha, spalená 76, založeno 1827, ve třetím poschodí oddělení revize.
0: A to měl na vizitkách napsaný?
1: Ne, nebyl, ne, já tam... Mimochodem, tam je ouhoř v tom domě. V tom Co? Domě je ouhoř.
0: Jak to ouhoř?
1: Živý ouhoř, kterýho já pamatuju, když mě bylo 5 let, tatínek mě tam vodil se na něj dívat a ten ouhoř tam je. Lidi to nevěděli, kdyby to lidi věděli, že v Praze žije ve spalené ulici dole v bazénu ouhoř, který mu je přes 50 let, tak čedok to bude prodávat.
0: A ten žije ten
1: ouhoř? Ten žije dál, ano, ten žije, ten tam v rouře. Je zakrmělej, no. To je fantastické.
0: A kdo ho krmí, nebo jak?
1: No tam ho krmil pan Aulík, který už dávno umřel a teď ho krmí ten jiný pán, s kterým jsem nedávno mluvil, já se chodím občas na něj dívat. Uh-huh. Protože to je živej tvor, který pamatuje mýho tatínka. Mně, když bylo 5-6 let, tak to byl malinký ouhoříček. Oni to tenkrát, to bylo všem, to vypadalo jináž ta budova než dnes. To byla čistá budova.
0: To většina budov vypadala tenkrát jinak než dnes.
1: Jo. No dnes by to byl přežitek. Dneska to je tedy fantasticky zadělaná hraburdím, tedy budova. Je to teda pojišťovna, když to člověk vidí, tak se bojí jim svěřit nějaký peníze. A tam za tím haraburdím je stále ještě mramorovej, takový oválnej bazéniček, který je vyložený mozaikou. Ta mozaika měla ostrý hrany a oni tam dávali takový parádní ryby a ty bříška od ty hrany roztrhali a lekli. Tak tam dali písek. A nějaký úředník kdysi přines takzvané monte, neboli malinkýho ohoříčka. No a ten tam byl, ona je tam tmá celý den většinou. A v noci samo sebou a rost. A ten mu dával žížaly. Mm-hmm. No a potom, aby ten měl nějaký kryt, tak mu tam dali takovou kus uřízli roury gumový. On vždycky do ní zalesa. Já si pamatuju, že tatínek si vyhrnul rukáv a tu manžetu naškrobenou otočil a tu rouru vzal do ruky a vysypal ho. A on tam tak jezdil zběsile, jeníček měl dost leskal ručičkama a zas tam zales ten ouhoř. No, jeníček rost, tak tatínek umřel a ten ouhoř mu musel jenom tu rouru trošku zvětšit a je tam vynídál. No tak kolik může mít, tak 45 deka, víc nemá. No, než je na svobodě, ne? Ale dávají mu tam žížaly a tak. A je to ouhoř, který si tam, co si asi moc nemyslí.
0: Já myslím, že ouhoř si moc nemyslí. Že ani neví, že žije na, že nežije na svobodě. Hm. Hlavně, že má žížaly. No a ty jsi z Prahy?
1: Já jsem z Prahy. To je tedy náramná asociace. Ty žížaly a ty seš z Prahy. Ano, já jsem z Prahy žížala teda. Kdyby jsi to chtěl.
0: Ne, narodně se z Praze.
1: Ano, na Smíchově. V soukromém bytě tenkrát nebyly tyhle.
0: Ano.
1: Tenkrát přišel fousatej doktor, umyl si ruce, hrc, prc a dítě bylo venku. To není jako...
0: Já jsem se taky narodil v soukromém bytě.
1: Taky, no, vidíš, a taky to jde, no.
0: Maminka neměla na porodnici. Já to rozšířím, jo.
1: A to je dobrý, to se hodí do toho.
0: No je. Do dotazníku.
1: Na dotazníku. Matka chudák neměla ani na porodnici. Tak nemohla mít dvojčata, jak měla naplánováno. To se dá vždycky nějak vymluvit, že to není, jak to je naplánováno. No to prostě, jsem se narodil na Smíchově, no. Tatínek byl...
0: Úředníkem. S dlouhým titulem obrovským.
1: Ne, on to není...
0: Já vím, ale to je krásný. A ty jsi to někde uplatnil v nějaký hře, tenhle ten titul. Já to
1: ale tatínek s ním byl legrace.
0: Slyšel na jevišti.
1: No, já to no, náhodou, to je jediný, co si pamatuju na spaměť ty doby. No, maminka byla taková, měla smysl pro humor, ona byla vlastenka, ona byla zakladatelka tady Malostranského Sokola.

0: na tom si velmi dávala záležet a věřila novinám. Já jsem jí to vymlouval mnohokrát, už tehdy. A nedala si to vymluvit. Až potom, když byla velká kampaň proti nám tehdy, a kdy taky psali oni, že ona neměla čas mě vychovávat, tak teprve začala říkat, ono si těm novinám nedá všecko věřit. No, konec konců částečně měla pravdu. Ale byli to lidi veselí a nerozuměli si nějak. A tak myslím, že mohla být větší legrace, kdyby si byli víc rozuměli. Ale já měl oba rád. S tatínkem, tatínek měl velký smysl pro humor, ale maminka taky, zase jiný. Ona neměla ráda, ona si uměla dělat sama ze sebe legraci, ohromně. A neměla ráda, když si z ní jiný dělali legraci. No to hodně lidí nemá rádo, ale ona měla tu výhodu, že aspoň sama ze sebe si uměla dělat legraci. No a oni to nenesli, nebyli spokojeni tím, že já jsem nechal těch práv a dělal jsem tohle, ale taky proti tomu nebojovali, oni věděli, že by to nebylo nic platný, protože já jsem to taky neplánoval, já jsem to dělal, že mě to v té chvíli bavilo. Já jsem si nepředstavoval, že zůstanu u divadla, já jsem myslel, že divadlo je mrtvá věc, všecko je film a film zabije divadlo a já jsem byl fanda. Na film ideál jsem měl být filmová hvězda, no to jsem nebyl sám. Takže já jsem nedělal divadlo, my jsme nedělali divadlo s Voskovcem jako program. My jsme měli velkou legraci, my jsme chodívali se svým kamarádům a měli jsme dialogy takový. Jeden z nich byl třeba, kupuju hrobku, prodávám hrobku, z toho jsme měli písničku. Dva páni říkali, že si kupují hrobku a ten jednomu za ní dával tolik a tolik a ten druhý říkal, to je moc. Já chci míň. A ten říkal, to je takový Dada. Tehdy se to jmenovalo Dada, dneska se to jmenuje Absurdní.
1: Absurdní, ano. Já. Čili vy jste, dejme tomu, první dialogy zkusili spolu dřív, než jste vlezli na jeviště.
0: No všem, že jo, no to vlastně my jsme si na to jeviště přinesli sebou, že jo. Na tom jevišti to vzniklo taky nenaplánovaný.
1: Já vím, to prý byla nějaký zádrhel vznikl na jevišti.
0: Ono tam se to všechno poroučilo, přetrhalo a spadlo a oni nás trčili před oponu a řekli něco, říkejte, my to zatím spravíme. No, tím to začalo. No ale to jsem předběh.
1: No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Tak Voskovec se pak vrátil, vy jste se setkali zase na té právnické fakultě.
0: No, tam jsme se nesetkali před právnickou.
1: Před právnickou fakultou a mimo právnickou fakultou.
0: A mimo právnickou.
1: A za právnickou fakultou.
0: Na právnické fakultě tedy málo kdy. Potom, když jsme hráli divadlo, tak jsme měli dokonce takový roboty, které jsme platili a ty nám tam chodili s těma indexama to testovat, jo. No to šlo tak daleko, že já jsem pak udělal první státnici, no tedy ne na poprvé, pochopitelně. Poprvé jsem se přihlásil a nešel jsem tam. No, po druhý jsem se přihlásil a odložil jsem si to, ne? No a potom to odložený, to jsem propad. No pak mě maminka říkala, že jsem zbaběl. Já jsem mi říkal, hele, já to nechci dělat, mě to nebaví, já nejsem advokát, já nebudu dělat advokací a tohle. A já nechci být doktor, judr. A ona mě začala říkat, že jsem zbabělej, protože jsem měl neúspěch, já jsem byl tak dobrá. Já to udělám, ale když to udělám, tak to budu moc nechat. No ona v domnění, že jako když to udělám, že to nenechám, řekla, ano, platí. No tak já jsem si na to sedl. On to konec konců žádnej zázrak není, že jo. Ještě dodnes si pamatuju takové věci, které jsem v životě nepotřeboval, jako lex rodia de jactu, servitus itineris. Ačkoliv servitus itineris to potřebuju, to je takzvaná služebnost cesty a to zrovna tam ve Velhrticích mám ve smlouvě. Je. Tak to je jediný. Ale servitus pecoris tolendi a takový blbost nikdy nepotřeboval.
1: Takže ty bys si kromě té malé kršní ordinace mohl tak ještě otevřít malou třeba poradnu advokátní s těma hlasnostmi.
0: To snad může dneska každý, ne?
1: To já nevím.
0: Ne, že bys mohl tak snad dnes nemusíš studovat.
1: Ve volných večerech rozvádět třeba.
0: Co?
1: Rozvádět třeba.
0: No.
1: Já nemyslím téze, ale lidi.
0: Ale no, tak na to vůbec, to bych ani nedělal.
1: Dobře, já jsem jenom tak, když máš

0: tu
1: stát. No ne, já vím, ty jsi to myslel
0: aby
1: dobře.
0: Aby to neleželo ladem.
1: Kdybych náhodou neměl co dělat, že bych si mohl nějaký ten groš přivydělat.
0: Tu rozvést, tu ano, někoho tu svést.
1: Tu zase kopulovat.
0: Ano.
1: No prostě... Kde jsem to přestal?
0: Na tý, ne na tý, za tou právnickou fakultou ano, jsme přestali ano. Právě. No.
1: A tak jsme se scházeli, to jsem tady s touhle dámou, co tamhle sedí a pozoruje nás, chodil. Se jmenovala slečna Housková, z toho já chodím.
0: Housková?
1: Housková.
0: To mi připomíná jednu figuru.
1: Ano.
0: Z Vespokečky.
1: Ano.
0: To je proto, prosím?
1: Ano.
0: To byl výraz už tehdy citů?
1: Ano.
0: A ta.
1: A ten druhý se jmenoval Publius Ruka.
0: Ano.
1: Protože chodil s dámou, která byla francouzská, jmenovala se Men.
0: Aha, Ruka.
1: Ruka.
0: A to už Shakespeare dával taky, přece u něj, no v Hamletu.
1: Shakespeare od nás hodně převzal.
0: Že jo, já jo, jsem jo. To sledoval, já jsem tuhle četl Shakespeare a já tam našel tolik společných věcí.
1: Od nás, je?
0: Ano, ano.
1: Já
0: ano.
1: To kvůli tomu nečtu.
0: Vám přece...
1: Mě to je známý, rozumím.
0: U něj se utopila v hrabství nějaká dívka.
1: Jo.
0: A Hamletovo jméno převzal od, tam od někud z jeho hrabství.
1: Jo, no, a ta Ofelie to...
0: Ta Ofelie, ta se, tam se utopila dívka.
1: Ta jak plavala,
0: tak potom taková už to.
1: A.
0: Tak to on tam měl, to bylo taky ze života přímo. Čili už jsme vlastně u té Vespokečky přes...
1: No vlastně ještě ne.
0: Tedy přes tvou paní z desetice.
1: No, dopak.
0: Ještě ne?
1: To už my jsme byli se Zdeničkou starší milenci, když jsme dělali... Vespoketrevy. My jsme se sešli kdy, no to je asi v 24. no 25. roce a tam byla 27.
0: Ta byla 27. No. Dobro.
2: No já bych do toho zasáhl takovou pracovní poznámkou. Den se nachýlil a
1: ono... V Bibli bývá napsáno čas se naplnil.
2: Čas se naplnil, ano. A já budu muset kvačit do divadla. Takže bychom to pro dnešek přerušili a...
1: Znáš, prosím tě, no. Imperativ od slovesa kvačit?
2: Kvač.
1: Tak kvač.

přes haličské pláně, vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí, dva modré dopisy, ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád, postavím ho pevně.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak, co pak jste, pane Kroupa, dělal včera večer?
2: No, večer. Co pak se, pane plukovníku, tak dělává večer?
1: Já nejsem plukovník, jsem podporučík veřejné bezpečnosti.
2: No jistě budete.
1: Víte, pane Kroupa, co to je veřejná bezpečnost?
2: Veřejná bezpečnost, to je to, jak pátra radí, informuje?
1: Pátra radí, informuje, výborně. A já teď, pane Kroupa, pátrám. Pátrám po tom, co jste dělal včera večer. A až to vypátrám, tak vám poradím, kde byste se měl informovat na dobrého advokáta.
2: Promiňte, ale já jsem nic neudělal.
1: Poslyšte, pane Kroupa, vy nejste ženatý, že?
2: To nejsem. Doufám, že to není přestupek, pane komisař.
1: Nejsem komisař. To, že nejste ženat, může být přestupek?
2: Co, prosím? Na to je nějaký zákon, že musím být ženatý? Já snad nemusím být ženatý, račte dovolit. No promiňte, za to, že nejsem ženatý, za to mě snad nemůžete zavřít. Ne, nebo ano?
1: Pane Kroupa, a proč vlastně nejste ženatý ve vašem věku?
2: To je velmi hloupá otázka, pane admirále, opravdu. Tedy, jak si, promiňte, pane specialisto, pro mě se nevěsta ještě může narodit.
1: No tak, to už by byla její věc. Podívejte se, pane Kroupa, vy máte mnoho přítelkyň, že?
2: Jsme chlapi, ne?
1: Vy už jste byl 4x ženat, máte 3 dosud nezletilá děcka a každé to vaše manželství trvalo v podstatě tak dlouho, abyste viděl, co se vám narodilo. To je vaše věc.
2: Já platím výživné včas a dobře.
1: Naší věcí je zase dávat do pořádku přestupky. Mezi náma. Kolik už jste měl žen?
2: Musím odpovědět na tuto mlsnou otázku?
1: Ale ne, vůbec ne, i když vlastně by vám to dalo rozřešení otázky, proč jste tady.
2: Je, pane prokurátore, to všechno je určitě nějaký omyl.
1: Já nejsem prokurátor.
2: Ale budete co nejdřív.
1: Tak co, pane Kroupa? Takový fešák jako vy, ten to přece musel se ženskýma umět, ne?
2: No musel, jak to musel. To musel, já to ještě pořád jakž takž umím. Pane kriminalisto, vidíte, mě teprve 50. Že ano, a cítím se na 20. Pro mě se nevěsta ještě pořád může narodit.
1: Tak, tak, pane Kroupa, tak kolik jich bylo?
2: Koho?
1: Ženské.
2: Jako ženské?
1: No, aha,
2: no promiňte, tak do 200 jsem to počítal, dál už ne.
1: Cože? Vy jste měl víc než 200 milostných příběhů.
2: To se vám zdá jako přes příliš, vždycky to ani příběh nebyl. Spíše malá povídka, někdy spíše anekdota, no tak jak byl čas, jak byla chuť. Člověk taky někdy musí spát a pracovat, že ano?
1: 200 žen, no tak to je potom jasný.
2: Co jako,

0: Co je jasný?
1: No ten váš pokus o znásilnění. Včera ve 20.15 u Dobříše. Vzpomínáte si, ne?
0: Ničem nevím.
1: Já vám to připomenu. Vezl jste včera po 8 hodině ve svém osobním autě státní poznávací značky AY7039 stopařku, které jste se začal dosti nevybíravým způsobem dvořit?
0: Pane státní návladní, podívejte se. Já jsem starý opuštěný stařeček. Za pár měsíců, dlouho já tady budu, podívejte se. To, co jsem vezl, to nebyla stopařka v pravém slova smyslu. Stopařka, no tak když se řekne stopařka, tak to je mladé děvče, že? Tohle byla taková načančaná, navoněná panička. Pořád divně se usmívala, tak divně se koukala. Tak jsem si myslel, že to bude jako vždycky, že jo? Tak jsem trošku jsem zažertoval, pak jsem jel na takovou malou cestičku. Všude byly mlhy, od někud strašně smutně zpíval nějaký pták. Stromy tam tak stály, tak nehnutě, tak jakoby zahleděny.
1: Pane Kroupa, vy tady nejste kvůli popisování přírodní scenérie, ale kvůli vašemu pokusu o znásilnění.
0: Ta ženská se vám najednou začala bránit. Na to jí praskla sukně, já jsem se tak strašně lek. No tak jsem mi vystrčil z auta, no a odejel jsem, no tak co s tím? Ale ona mě provokovala. Pane Setníku, ona mě provokovala, ale ona si o to přímo říkala. Mě skoro mrzelo, že se mi nevyhověl.
1: Nejsem Setník. Tu ženu, pane Kroupa, náhodou neznáte.
0: No tak to... No tak povědomá to mě byla, ale mě jsou všechny hezký ženský povědomí.
1: Tak si představte, pane Kroupa, že ta stopařka, která by vás vyvolala touhu učinit tento přestupek,
0: ano,
1: byla vaše první žena. Vaše první právoplatná manželka.
0: No, tak vidíte, jak se v těch potvorách člověk nevyzná. A zrovna s tou jsem se nejvíc nudil.

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam.

jsem zavonila chlebem a slátnul klas. Pole se spiklo s nebem,

0: Noc s hvězdou.
1: Nejlíp se mají apoštolové v těch okýnkách na Vorloji. To je, co mají každou hodinu představení, to je kšeft. Skutečně, to je náda, ty nemusí nic vymýšlet. Jo, všem zase makají 24 hodin denně, to je pravda. No jo, ale zase jenom 2 minuty, jo. To je, pak si tadyhle zalezou, teď si můžou hodinu povídat, a kdybyste je slyšeli, to je, hele, čověče, už jsi, hele, viděl jsi tu babku s tím psem, jo. Hele, jak se přetahovali, jo. To byla věc, viď? Hele, toho mít, viď? To je byla krása, čověče, ten by tam mohl chodit místo tebe. No, čo, já ho viděl, jo, ale já jsem se díval na tu svatbu, toho s tím knírem, jak jsme ho tady už viděli posledně ve svatebním. Hele, počkej, neruš, hele, ty, počkej, před rokem myslíš, viď, jak jsi bral takovou tu kudrnatou blondýnu, jo?
2: No, počkej, to je ta, jak před 5 lety, jak jsi brala toho šedivýho, toho fousatýho. Že jo, kucí, dejte mi čouda někdo.
1: Počkej, nekur, prosím tě, podpálíš nám to tadyhle. No toho, hele, toho já si pamatuju, ten si před 20 lety bral tu silnější v pase, co si před rokem brala toho holohlavýho. Jak volili v kočáře. V kočáře, kam to koukáš, kočáře, nařve. Nařvi, tebe by si stejně nevzala, čověče. Jo, ovšem ten holohlavej, když měl ještě vlasy, tak si odsud odváděl takovou s dlouhýma nohama.
2: No, ale ta si polepšila. Kuď, ta si polepšila teda. Ta si minulej týden, jo, hele, jak jste měli zavázaný oči, jo. Ta si brala takovýho obézního cizince.
1: No prosím tě, hele, a mě to povídej, já jsem je viděl. Myslíš, že jo, že jak si loni bral tu malou takovou, jak jsme ji měli rádi.
2: No jasně, ta se vdává každý rok, čověče. A vždycky na nás mává. Hele, ale že to uteklo, kluci, jo. To je, pojďte, jdeme na scénu zase.
1: Hele, kluci, já tam udělám nějaký fór, jo.
2: Prosím, ty zrovna, ty žádný fóry nedělej. Ty jsi tam posledně vymyslel fór, že vylezeš do okýnka, zařveš nazdar, huba ti vlítla z pantů, čověče. Pak tě týden zpravovali.
1: Je, kluci, ticho, kluci, někdo jde. Hele, hodinář. Dobrý den, pane Hanuš. Tak my jdem na to.
3: Je 6.
0: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost CETIN až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom. Korespondenční volba se opět ukázala jako nástroj manipulace a podvodů. U nedávno proběhnuvších zemských voleb v Německu, ve kterých vládnoucí strany utrpěly debakl, hlasy poštou významně vylepšily katastrofální porážku stran CDU a SPD. Vyšlo totiž najevo, že při komunálních volbách v Dolním Sasku úředníci ve 14 obcích regionu Hannover předčasně otevřeli a pak znovu zalepili na 3000 obálek. Když se teď na manipulaci přišlo, úředníci se začali dušovat, že obálky otevírali na popud vyšších míst, z důvodu, citujme, kontroly. Co ale měli takto kontrolovat, nebo spíše, co bylo skutečným důvodem otevírání volebních obálek, už vysvětlit nedokázali. V každém případě mohli během této operace klidně lístky uvnitř vyměnit. Poslanec AFD Dirk Brades už proti tomuto výsledku ve volbách v Dolním Sasku podal námitku, neboť zde zjevně docházelo k podvodům v daleko větším měřítku, a to právě ve prospěch vládních stran. A ve výsledku tak možná právě proto německá alternativa v součtu nezískala nadpoloviční většinu. A jaká je situace v České republice? Není divu, že u nás korespondenční hlasování, tedy zatím jen pro hlasy ze zahraničí, jako první na zkoušku prosadila fialová mafie. Moc jí to sice nepomohlo, ale musíme být tolerantní. Byl to zatím jen první pokus a příště se jistě od kolegů z Německa, Francie nebo Belgie nepochybně poučí a systém vylepší. Bylo by proto přinejmenším prozíravé, kdyby současná česká vláda, ale aspoň tomuto druhu volebních podvodů zatípla tipec, pokud má k tomu ovšem nějakou politickou sílu, protože do Melounů a do Babiše nikdo nevidí. Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními obětmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča. a mírová jednání se zhroutila. Namísto kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva, povídá ten jeden. Tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Za nějaký týden nebo za nějaký slunovrat mě je 600 let. Tam mi nikdo nemůže upřít, že mám právo na zasloužený tedy odpočinek.
2: Ano, a dostanete nějaký důchod?
1: No, něco mi dají, já doufám, že mě tedy pošle ROH do HOR.
2: Co to je?
1: No, do hor.
2: Aha.
1: Do HOR, no. No, na vozidlo mě nezbude, to víte, no. Už se nesvezu, já chudobná příšera vodní.
2: Tak už si z toho nic nedělejte. Víte, třeba vás svezu já.
1: To vy máte vůz?
2: No zatím ještě ne, ale já hraju.
1: Nespočíš, vy hrajete na housle nebo?
2: Ale ne.
1: Na trump?
2: To je přece jednoduché, já hraju ve státní loterii.
1: Vy máte los?
2: Ovšem, několik a manžel taky hraje.
1: Vy máte manžela?
2: Mám hodného manžela a mám dvě děti.
1: Vy máte dvě děti? To jste vyhrála na los nebo na manžela? Počkejte, vy se máte? A nedávno jste byla malá holčička, ona má manžel, ona má dvě děti, ona má los a já nemám nic. A chtěl bych mít. A když nic jinýho, aspoň ty lozy, kdybych měl. Jestli pak jste taky už vyhráli.
2: Jistě vyhráli. Máme za to gauč a pračku, ale já pořád věřím, že to dá ještě víc.
1: Cože dá ještě víc? Ty lozy, že vyhrajete? Sakramente. Mohl bych věřit s váma, poslouchejte. Hejte, pojďte sem. Já mám tadyhle ještě tak, jak jsem z těch utopených vybral ty drobny, jo. Hlejte, dejte to, tady máte, tady jsou ty bankovky. Hlejte, kupte mi lozy, jo. Dohromady, když vyhraju, tak se budeme dělit, co?
2: Čoktane, to je od vás moc hezké.
1: Ne, to je chytristika. Víc želízek ohni, hřáti, víc prutů do vody, dáti, víc losu, déle. Hráti, to by v tom byl čert, aby nám to nevyšlo. Ať je Československá státní loterie, já jsem si
3: měli to, že? I my to umíme. Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu

0: Až to tu zmáknu.
1: Až to tu zmáknu, čítám tak koncem léta.

Čekala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmikrásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce princezně, že zabíjí.

Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: Ček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jeden hudební skladatel, teď opravdu jmenovat nebudu, jel jednou Sklatov do Prahy a taky ho zastavil tam někde u Rokycan stopař, skladatel mu zastavil a vzal ho s sebou, no a bavili se o muzice, o všem možným. A najednou projížděli nějakou ves trošku rychlejc a taky zastavil SMBák a teď, že jako by měli zaplatit pokutu. No a skladatel nechtěl, no tak SMBák vytáhl notes, zapsal to všecko, že jo, od Adama až tedy po naše časy a pak si strčil ten notes do kapsy a ještě měl takový to mravní poučení, tohle nám nedělejte, pane řidiči. No a oba dva ty provinilce propustil. No a potom v Praze ten stopař vystupoval a protože podle jména zvěděl, kdo ho vlastně vez, tak říkal, mistře, já vám moc krát děkuju za to svezení, víte, ale já vám za to nic nemůžu dát, nezlobte se, já jsem totiž zloděj a teď mě pustili sbor zrovna po 9 měsících, tak tady máte ten notes toho SMBáka, já jsem ho aspoň ukradl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvá dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory. O tom píše Vladimír Kornilov.
1: Na stránkách protiprout.info

každý to zkouší. Každý chce utéct z toho, co ho obklopuje, někam vysoko. Vysoko, aby se na ty druhý mohl dívat z vejšky. Já to taky zkouším, abych se neodlišoval. Zkouším to, i když mi to moc nejde. I když si myslím, že je to zbytečný.

0: zná.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Jak se jednou Rašilov chtěl dostat ze zkoušky právě od Hilara. Vy to přece musíte pamatovat. Jak předstíral ten záchvat epilepsie. Ano, ale prej tak dokonale, rozumíš, kde zhubnul, zezelenal, pěnu u úst, všecko a poplach, že potřeboval se dostat ze zkoušky prostě. A starý pan Vidra prej ho zved a nes ho z jeviště Národního divadla po těch schodech dolů a u hlavy na uvratního on mu z té náruše vyskočil a říkal, děkuju ti Vašku. Náruči ho donesl.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Flexaret. Jméno Flexaret všichni znáte.
2: Flexaret jsou osvědčené dokonalé fotoaparáty.
1: Novinkou je zjednodušený Flexaret Standard.
2: Dvouobjektivový zrcadlový přístroj, zjednodušená konstrukce na 12 nebo 16 obrázků, synchronizační přípojka pro fotoblesk. Kromě automatiky má všechno vybavení jako Flexaret 6.
1: Pro náročnější fotografy a filmaře amatér je nepostradatelný expozimetr.
2: Exposnet 2 zjišťuje přesnou expozici za jakýchkoliv světelných podmínek k fotografování. Jak?
1: Fotočlánek mění dopadající světelné paprsky na elektrický proud, který pohybuje ručičkou na ukazateli. Na stupnici nastavené podle ukazatele čteme už přímo správný čas osvitu.
2: Tak můžete se zaručeným úspěchem zachytit neopakovatelné okamžiky za každého počasí.
3: Uměli to, že?

ani nevím, co je to ta estetika. Nač si kazit zdraví otravou. Vždyť pražský orloj zatím ještě tiká. A voda teče Vltavou. Vždyť pražský orloj zatím ještě tiká.

připadám si často jako cizí. Včera odjel další a nic se neděje. Je nás o jednoho míň a Vexlák stejně dobře prodal Marku. A další kilo heroinu vyčerpal.

poslouchat zvony, nevnímat synkopy. Jsem jeden z lidí v hluchoněmé zemi.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy se rval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

20 let. Pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak

Strachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád, a k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

Když přiletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

Pro tango. Tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece ta krásná. Vzpomínejte.

0: Johann Sebastian Bach. Poznám.
1: Je 9 dopoledne.
2: Posloucháte stanici Hvězda.

že ta babeta je fofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

Hlava by ta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze Stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor Stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením Stan si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Se Sašou to jsem přišel do Prahy jako kandrdas a on mě jednou vzal, že mě teda svez autem tam někam, jel na Zbraslav, někam na Smíchov. A jel v té svojí jatře staré, jeli jsme tady přes Pelštyn, přes křižovatku a on jenom říká, chceš něco vidět? Nic víc neřek. Vyjel na tu křižovatku, zatarasil cestu tam i tam, stály tramvaje, hotovo. Teď vyběhl ten policista a říká, mistře, prosím vás, nezdržujte provoz, jeďte. A ten Saša říká, já bych jel, já nevím kudy.
2: A kam jedete, kam jedete?
1: No, na Zbraslav.
2: No, tak kolem Národního potom, doleva, to se tam zahýbalo ještě tehdy.
1: No, tak k Národnímu už jste mi to vysvětlil. Ale jak dá? My tam stáli snad 10 minut. On ten plakal, až si klek před toho Sašu. A mě ujel z těch křižovatek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kytaru a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzrál na Hajnýho hrušku, na hrušku a jeho zbraň.

co si budem povídat. Tak se uživím. To víte, honorace ke mně nechodí. Ani diplomati, ani generálové, konečně ani kaprálové, ani úředníci z Berňák a učitelé škol obecných. Málo, je to čím dál tím horší.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Říkala mě Stázi, tobě schází více ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav.

0: říkala mě stáří, tobě schází více ovoce a šťáv. Tak nebuď líný, jistí vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Tak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. No tak jak mám její nápad vážně chápat, když právě jahody mám rád.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jste hvězdou.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na úřadě se ptá jeden jednoho. No a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: 30 tisíc značek na cvičišti se zaplní Sokoly. Obrovské hlediště naplní diváci. Kdo bude mít největší úspěch? Žatstvo začne veliký sokolský svátek a po něm přijde dorost. Sled dorostu je obrovská oslava jara a mládí. Nevíš, je-li krásnějšího cvičení či jeho průvod, který má tak naprosto svůj ráz, ráz mládí a síly, kypící a překotné, která nepočítá kroku a je vždycky už oskok napřed a dál, než se domníváš jí vidět hmotnými zraky. Muži promluví k národu svými prostnými. Byla a jsou vždycky velkolepá a přinášejí nové myšlenky. Ženy se odvažují velkolepé ukázky kázně svojí rejí. Každý má svůj úkol a své povinnosti o sokolském putování do Prahy, hlavního města republiky. Tam se napřed síla lidu Tyršova odnech Sletový. A právě tak se napřed tam, kde by snad hrozilo nebezpečí, neboť celý Slet je výrazem snahy všech věrných, vyjádřené Sletovou scénou a přísahou, že dobudujeme a ubráníme.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně za pohodou.
2: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři,

sobě, ocáhlová karásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Nejprve nás chtějí otrávit, pak obrat a nakonec zotročit. Spouštějí teď zločinci v úzkých závěrečnou fázi svého plánu? Uvidíme. Každopádně od vakcín mRNA přes hladomor a krach bank se blíží konfiskace majetku a nic není náhoda. Roboty pak máme mít místo otroků. Jak se tomu můžeme bránit? O tom nám píše a varuje nás Mike Adams, který už 20 let komentuje systematickou likvidaci našeho zdraví, bohatství i svobod. Tento velký závod se smrtí však můžeme vyhrát. Máme o tom nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Když jsem kdysi viděl Rašilova ze Života hmyzu, jsem, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tedy po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát. Jemu se to, když to Karel Čapek přinesl, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší, a jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal: jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
2: To je krásný.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

se pod sekirou kloní v kempu dřevorubců, žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

poltů na to, cíl svůj i hned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Dobré poledne, máme čtvrtek 15. října. Toto letí. Na stanici Hvězda právě teď začíná polední program. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová. A pokud právě obědváte, tak vám přeji dobrou chuť. Nás čeká proud krásných českých pohodových písniček a jako první uslyšíme Jitku Zelenkovou.
0: Slyšte, slyšte, slyšte.
2: Stanice Hvězda.
0: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Poznejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Chodil světem hovou sám a znal už každou zem.

A tenhle ten pes se zvláštní touhou chvěl, když pán začal vyprávět, jak tady ležím a vzpomínám, co už jsem viděl, co na světě mám. Tak si tak myslím, že to nebude nic více než můj pes.

Včera jsem na disku popíjal skotskou whisky s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací, čat

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně. U vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to struktura.

poslouchala tuto písničku, tak si říkám, jak moc ráda žiji v jižních Čechách, přímo u Vltavy, odkud vás také srdečně zdravím. Máme tu krásné podzimní počasí, z té ranní mlhy už vystupuje sluníčko, jenomže pranostiky poněkud straší v těchto dnech, protože dnes má svátek svatá Tereza a ono se říká, po svaté Tereze mráz za nehty zaleze. Tak doufám, že letos ty první měsíce ještě budou dlouho otálet, než se dostaví. V každém případě, co nás příští čtvrt hodince na stanici Hvězda čeká, bude to jednak skupina Greenhorns, Jaromír Nohavice a ráda bych se zastavila u písničky Sedm vrchů, sedm moří, kterou naspívalo skvělé duo 50. let Věra Benešova a Pavel Beneš. Je to jeden z hitů, které se v 50. letech hodně vyhrávaly a tato píseň je z roku 1958. Tak tedy jedeme dál.

0: Tak jestli při poslechu pěkných a pohodových českých písniček obědváte, tak vám přeji dobrou chuť. Já z vlastní zkušenosti vím, že o poledních přestávkách se někdy krásně sní o tom, co podnikneme o víkendu. On se nám už blíží, vážení a milí, je čtvrtek. A kam tedy vyjet? Já připomínám, že zítra je svátek svatého Havla a o víkendu se budou na mnoha místech konat svatohavelská posvícení. A teď mám pro vás jednu pozvánku, a to konkrétně do Muzea lidových staveb v Kouřimi. Ten najdete ve Středočeském kraji, no a ta pozvánka je na tuto neděli. Ale ještě než si povíme něco více o samotném posvícení, tak bych vám ráda tento skanzen představila. Je totiž opravdu mimořádně hodnotný a má nádhernou autentickou atmosféru. Je to i tím, že ta všechna stavení jsou krásně udržovaná. No a když tam tak stojíte, tak máte opravdu pocit, že jste se mávnutím kouzelného proutku vrátili v čase. Můžete si tam prohlédnout celkem 14 staveb, jak obytných stavení, tak i hospodářských budov. No a na jednom místě tak můžete pozorovat různé typy lidové architektury z různých regionů, a to z období od 17. do 19. století. A hlavně ta krásná atmosféra je už hned na té centrální kruhové návsi. Tam jste totiž doslova obklopeni lidovými stavbami, převážně z oblasti středních Čech. No ale jsou tu také unikáty z jiných oblastí, například starobylá kovárna ze Starého Bydžova na Královéhradecku nebo roubená rychta z Bradlecké Lhoty v Podkrkonoší. Ta se mi obzvláště líbí, protože opravdu je zajímavé podívat se, jak kdysi bydlel bohatý rychtář. No ale ta nejvýznamnější stavba celého skanzenu je v těsné blízkosti právě této podkrkonošské rychty a je to také vůbec nejstarší památka v celé naší zemi. Je to polygonální stodola s vysokou doškovou střechou, je z Durdic u Středočeských Votic a je opravdu velice stará z poloviny 17. století. Je navíc nevšední tím, že je desetiboká, což je velice starý typ stodoly, který se v Čechách stavěl už ve středověku, no ale z té lidové architektury v průběhu 17. a začátku 18. století vymizel. Tolik tedy krátké představení Muzea lidových staveb v Kouřimi. My se tam ještě po písničkách vrátíme přímo na svatohavelské posvícení. Hezký poslech.
1: Jste na stanici Hvězda.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

ráda připomněla, že stanici Hvězda můžete poslouchat na webových stránkách www.hvězda.info anebo si stáhnout také aplikaci Hvězda do vašeho telefonu. A hlavně můžete nám také napsat. Připomínám naši e-mailovou adresu info@hvězda.info. Je to takto jednoduché a já bych vám chtěla, milí posluchači, poděkovat za vzkazy, které jste nám poslali. Jsme samozřejmě velice rádi, že se vám Hvězda líbí. No a já bych se ráda zastavila u některých vzkazů, protože mě osobně udělali opravdu radost. Jednak pan Honza nám píše, že jsou úžasné výlety do 50. nebo 40. let. Ano, i já se ráda vracím takto v čase. Ale hlavně mi udělala radost jistá paní nebo slečna Daria, spíše tedy asi paní. Ahoj Hvězdo, jste super a vaše písničky mě vracejí do dětství. Tak přesně, milá paní Dario, přesně toto si myslím i já, když pro vás vysílám, tak se skutečně vracím v čase a vzpomínám na to, jaké to vlastně kdysi bylo. Je to totiž neuvěřitelné, jak jsme vlastně s těmi písničkami, co jsme v minulosti slýchali, propojeni doslova emocionálně. Já myslím, že mnozí z nás si i pamatují, při jaké písničce třeba dostali první pusu nebo na jakou písničku poprvé někde tancovali a která se třeba vyhrávala i doma při snídani. A přesně tento pocit si teď zopakuji při písničce Linda od Ivana Mládka. Tak věřte, tehdy jsem vlastně začínala chodit do školy. Tak jo, to byly doby. Tak tedy Linda, přeji hezký poslech.

netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

To bylo takové hvězdné duo Iveta Simonová a Milan Chladil a já myslím, že jsme se teď všichni při této písničce tak trochu zasnili, ona si o to přímo říkala. Ale pojďme raději plánovat, co o víkendu podnikneme a já už jsem vás zvala před chvilkou do skanzenu v Kouřimi, protože právě tam se bude v neděli konat svatohavelské posvícení a velmi doporučuji, abyste si ho nenechali ujít. Já připomínám, že pro všechny hospodáře bylo v minulosti nejdůležitější datum 16. října, to je svátek svatého Havla, protože do té doby se všichni staročeští hospodáři, rolníci a sadaři snažili doslova sklidit jak ovoce, tak veškerou zeleninu a pak následovalo svatohavelské posvícení. A věřte, že to nebylo jen tak obyčejné posvícení, protože na svatého Havla se hodovalo. Byla to vlastně taková požitkářská oslava a ono nám o tom také něco říká. Ono přísloví posvícení nad svatého Havla není. O to více vás tedy zvu do skanzenu v Kouřimi, kde se bude konat takovéto tradiční svatohavelské posvícení v neděli, tedy 18. října. A víte, já mám právě kouřímský skanzen velice ráda i proto, že na veškerých akcích tam můžete potkat zaměstnance, tedy různé historiky, dokonce i přímo ředitele regionálního muzea v Kolíně, pod které právě kouřímský skanzen spadá. Všichni jsou v krojích, hovoří s návštěvníky a občas se hrají i nějaké scénky. Takže na co se můžete těšit, tak samozřejmě na připomínku těch starých posvícenských zvyků, ochutnáte lidové pokrmy a také zažijete takovou tu atmosféru společenského života na českém venkově. Posedíte u posvícenského stolu, právě tam budou sedět také všichni zaměstnanci muzea v krojích a budou vám vyprávět. No a samozřejmě bude na programu i hudba a tanec. No a můžete si také vyzkoušet pečení tradičních řepánků nebo kouřimských mětýnek. Ono se říká také, že Havel do zelí zajel, takže uvidíte tradiční šlapání a nakládání zelí, což ostatně patřilo k běžným podzimním pracím na venkově. No a vemte si i nějaké peníze, protože na té kruhové návsi se bude konat také vesnický trh, takže si tam můžete koupit například domácí med a samozřejmě různé dobroty, čabajky a klobásy a i koření a keramiku. Tak tolik tedy ke kouřímskému skanzenu v tuto neděli. Připomínám, že svatohavelské posvícení tam začíná od 10 hodin ráno a bude trvat do odpoledne do 16 hodin. Tak a my na stanici Hvězda jedeme.

nás si právě teď při poslechu pohodových písniček už po obědě dáváte nějaký zákusek, tak přeji dobrou chuť. Za pár minut máme jednu hodinu, to znamená, že se náš poletní program překlopí do své druhé poloviny a samozřejmě mezi písničkami mám pro vás opět další tipy, jak prožít i víkend. Tak zase za chvilku naslyšenou.

Štěstí je věc náhody, to přihodí se málo kdy, však jiné je to s mopedy. Dvojníka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří, jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami

0: je 1 odpoledne.
1: Vážení a milí, od mikrofonu se opět hlásí Markéta Vejvodová. Čeká nás ještě jedna společná hodinka až do 2 hodiny odpoledne. No a která píseň bude jako první? Čaj pana Pickwicka. Já si říkám, čaj o páté, ten bývá spíše odpoledne, tak já doporučuji, abyste si právě teď dali k poslechu pěkných a pohodových písniček. Dobrou kávu.
2: Hlásí se hvězda.
3: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Korespondenční volba se opět ukázala jako nástroj manipulace a podvodů. U nedávno proběhnuvších zemských voleb v Německu, ve kterých vládnoucí strany utrpěly debakl, hlasy poštou významně vylepšily katastrofální porážku stran CDU a SPD. Vyšlo totiž najevo, že při komunálních volbách v Dolním Sasku úředníci ve 14 obcích regionu Hannover předčasně otevřeli a pak znovu zalepili na 3000 obálek. Když se teď na manipulaci přišlo, úředníci se začali dušovat, že obálky otevírali na popud vyšších míst, z důvodu, citujme, kontroly. Co ale měli takto kontrolovat, nebo spíše, co bylo skutečným důvodem otevírání volebních obálek, už vysvětlit nedokázali. V každém případě mohli během této operace klidně lístky uvnitř vyměnit. Poslanec AFD Dirk Brades už proti tomuto výsledku ve volbách v Dolním Sasku podal námitku, neboť zde zjevně docházelo k podvodům v daleko větším měřítku, a to právě ve prospěch vládních stran. A ve výsledku tak možná právě proto německá alternativa v součtu nezískala nadpoloviční většinu. A jaká je situace v České republice? Není divu, že u nás korespondenční hlasování, tedy zatím jen prohlasy ze zahraničí, jako první na zkoušku prosadila fialová mafie. Moc jí to sice nepomohlo, ale musíme být tolerantní. Byl to zatím jen první pokus a příště se jistě od kolegů z Německa, Francie nebo Belgie nepochybně poučí a systém vylepší. Bylo by proto přinejmenším prozíravé, kdyby současná česká vláda, ale alespoň tomuto druhu volebních podvodů zatípla tipec, pokud má k tomu ovšem nějakou politickou sílu, protože do Melounů a do Babiše nikdo nevidí.
1: Jo, pořád se něco děje.

Při poslechu této písničky říkám, jakého máte tchána vy a vůbec, co tchýně, ta bývá ještě větším postrachem. No, v každém případě důležité je, abyste vy byli v pohodě. A já už jsem vám před chvílí radila, že si můžete dát po obědě dobrou kávu, především k poslechu těch pěkných českých pohodových písniček. Ale samozřejmě kávu si můžete také různě ochutit, buď to právě pouze pro vaši dobrou náladu, anebo si ji můžete ochutit i pro zdraví. Ještě ale hlavně připomínám, když už jsme u té kávy, že pokud pojedete do Itálie, tak si tam hlavně nikdy neobjednávejte cappuccino odpoledne po obědě. To by se na vás dívali skutečně jako na neandertálce. V Itálii si už odpoledne všichni dávají dobré italské espresso. No a vy si můžete espresso trošku ochutit. Pokud chcete pouze naladit, tak si můžete do kávy kápnout levandulový olej. To mají v oblibě ve Francii. Jestliže chcete podpořit metabolické procesy, dobré trávení a trošku hubnout, tak si do kávy kápněte kokosový olej. No a když si do kávy dáte kurkumu a pepř, tak to je sice možná nezvyklá kombinace, ale kurkuma spolu s pepřem opravdu podpoří váš imunitní a nervový systém, protože kurkuma má silné antioxidační a protizánětlivé účinky a právě s pepřem je nejsilnější. Takže tolik pár tipů na dobrou kávu po obědě, no a my vám ke kávě teď samozřejmě zahrajeme. Už je tu Láska na stanici Hvězda.

Závěrečné amen této písně nás skutečně symbolicky teď přenese na poutní místo svatý Hostýn. Ale nepředbíhejme. Já připomínám, že 3. listopadu je svátek svatého Huberta, což možná, jak víte, je patron myslivců, lovců, střelců, lesníků a dokonce i řezníků. No a už pozítří, tedy v sobotu 17. října, se na svatém Hostýně uskuteční už 28. svatohubertská pouť. No ale ještě musím představit samotný svatý Hostýn. Je to totiž opravdu nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě a po Velehradě také nejpamátnější. Cílem poutníků je ostatně už nejméně po 300 let. A podle legendy došli na Hostýn také slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj a na místě pohanského obětiště tu postavili mariánskou kapli, ale to byl samozřejmě teprve začátek celé této tradice. Dnes tu najdete nádhernou baziliku na Nebevzetí Panny Marie, byla postavená v polovině 18. století a co je zajímavé, podle plánu významného českého barokního architekta Ignáce Siranyho z Boleshausu. Ale i to samotné místo je nádherné. Památná hora Hostýn je na výběžku Moravskoslezských Karpat a tedy i západní části Vsetínských vrchů, tedy jsme ve Zlínském kraji. No a samotnou horu Hostýn tvoří 2 vrcholy. Vyšší severní, který má rozhlednu a je vysoký přes 700 metrů nad mořem. No a ten samotný poutní chrám a řeholní dům leží na západním nižším vrchu. Ovšem, samozřejmě ta poutní bazilika na Nebevzetí Panny Marie je skutečnou dominantou celého Hostýna. A samozřejmě krásné je i to nejbližší okolí baziliky, protože hned na počátku je schodiště, které vede až k bazilice a tam najdete takzvanou vodní kapli. Tam je vývěr zázračné vody. No a unikátní je také sousední křížová cesta. Ta je dílem architekta Dušana Jurkoviče a ta jednotlivá zastavení jsou v tradici valašských lidových staveb. Má také velice velkou hodnotu uměleckou. Ty keramické obrazy tam vytvořili Joža Úprka a Jano Keller. No a teď už pouze připomínám, že svatohubertská mše začíná v bazilice na Hostýně v sobotu od 10.15. Můžete tam samozřejmě dojet autem, nechat auto na blízkém parkovišti a nebo udělejte si krásnou vycházku po značených turistických trasách, pak se vydejte přímo z Bystřice pod Hostý.

taková. Pojďme do hor za láskou, málo kdo jí odolá. Pojďme do hor za krásou, na stráních se rozdává. Pojďme do hor za vůní, jehličí se

se, tak povídám i no, ale no, tak kde se, no. Když se žvrovým kabátě byl fešák, jože,

Říkám, jak máme teď tematicky zaměřené písničky na cestování a na velké dálky. Muži z RIA a teď Cesty toulaví a Michal Tučný. Když zůstanete u poslechu stanice Hvězda, tak mám pro vás připravené také další tipy na cesty. Už za chvilku.

Tak vážení a milí, máme 3/4 na 2 a to znamená, že musím ještě rychle stihnout tu slíbenou pozvánku na víkend. Bude do Hradce Králové, protože právě tam budete mít výjimečnou příležitost prožít svítání, a to přímo z ochozu Bílé věže. Zažijete atmosféru probouzejícího se města, které navíc budete mít z výšky doslova jako na dlani. No ale teď nepředbíhejme. Musím dodat, že ta renesanční Bílá věž je 72 metry vysoká a je tak samozřejmě nejvyšší dominantou města. Z ochozů se otevírá jedinečný pohled nejen na historické centrum Hradce Králové, ale také na vrcholky Krkonoš a blízkých Orlických hor. A navíc to svítání na Bílé věži v Hradci Králové se koná pouze několikrát za rok. Navíc má být o víkendu slunečné počasí, tak si to nenechte ujít. Stojí za to si přivstat a budete tak mít vyřešenou i ranní rozcvičku, protože budete muset vyšlápnout 226 schodů nahoru. No ale bude to stát za to, protože z ochozu Bílé věže pak zažijete ten okouzlující moment, kdy se z obzoru vynaří první sluneční paprsky a začnou vás hřát. Celá akce začíná ráno v 7:20, ale sraz účastníků je nejpozději 15 minut před začátkem, takže možná by bylo dobré, abyste tam byli už v 7 hodin ráno. Sraz je tedy přímo před Bílou věží a navíc ten počet účastníků je omezený na 30, takže je nutné mít dopředu zakoupenou vstupenku přes prodejní systém. Tolik tedy pozvánka do Hradce Králové, připomínám, že na tuto sobotu. No a pouze dodávám, že poslední svítání letošního roku můžete v Hradci Králové zažít v prosinci, ale protože z vlastní zkušenosti...

To byla Naďa Urbánková a Jiří Suchý. Vážení a milí, za pár minut tu máme druhou hodinu odpoledne. Program Stanice Hvězda bude samozřejmě pokračovat dál a můžete se těšit na krásné české pohodové písničky. Já se ale v tuto chvíli už loučím. Uslyšíme se zase zítra a mám pro vás mezi písničkami další tipy na pohodový víkend. Takže naslyšenou, vaše Markéta Vejvodová.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už téměř 240 let, kdy se v ústí Dněpru vylodili Turci ve snaze zmocnit se tohoto malého cípku země, z něhož by poté Rusy vyhnali z Novoruska a zapálili popřípadě i kavkazské državy. Ale Rusové jsou národ průkopníků a na novém místě se dovedou skvěle zabydlet. Jako každý usedlý národ nesnáší, když na ně někdo podniká nájezdy, plení a odvleká jejich občany do zajetí. A jakmile se proto naskytne příležitost, Rusové berou pod kontrolu a likvidují státní útvary, z nichž území by mohlo Rusku něco hrozit. A právě takto dopadl krymský chanát, které Rusko po staletí hospodářsky i vojensky podkopával. Klíčovou roli pak sehrál generál Suvorov a právě o něm a o této události máme celý článek, který připravil Timur Šerzad.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

česká, ta je úplný smutku, že jen k slzám nutíš a tak málo k skutku. Kdo ti asi první česká domová sněl, osud nám po tobě zrak

Odboj náhle ruku mdlou to stiska. V zápětí však pouze jenom

Ahoj, ty duma česká, kdo byl otcem tobě? Jsme tu pod tvou tíží, jak pod hlínou v hrobě. Stahuje to hrdlo, na prsou to dusí, a ta ústa přeci jen zpívat musí. Jako lehký mráček sotva stopu nechá,

z píseň na srdce nám lehla. V popláních a hvozdech černým stínem šlehla. V tichu tě mi krečí, v pohár bole hlavu. A ten cizí přízvuk u vlastního prahu.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Křepichově vile přijde žebrák, zazvoní. Vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán ne, milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

mám tě rád. Půlnoční vlak mi odjel s tou.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Můj pradědeček měl pár grošovaných koní a všechny cesty světa málem znal. Však dřív, než dojel do Rakous, tak mu narost plnovous.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: hoří. Vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobytí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prostě.

0: David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž. A jakej byl Goliáš?
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
0: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly i

0: šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

když vím, že jeho sliby, ač se mi líbí, jsou jenom chyby a rozpočty.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 15. října má svátek svatá Terezie od Ježíše, čili Terezie z Ávily, mystička a učitelka církve. Terezie, původně Teresa di Sepera i Ahumada, se narodila 28. března 1515 v Kastílii a zemřela 4. října 1582 v Alba de Termes u Salamanky. Pocházela z rodiny, jejíž předkové byli židovští obchodníci obráceni na křesťanství za vlády Ferdinanda a Izabely. Zbožnost se u ní projevila záhy. Jako dítě utekla se svým bratrem Rodrigem z domova, aby v muslimské zemi podstoupili mučednickou smrt. Příbuzní je však přivedli zpět. Těžce ji zasáhla smrt matky. V dospívání pak více než duchovní četba lákaly světské rytířské romány a péče o vlastní zevnějšek. A otec ji proto svěřil do výchovy augustiniánkám. Pod vlivem listu svatého Jeronýma se rozhodla pro řeholní život a roku 1535 vstoupila ke karmelitkám. První léta v klášteře nebyla ničím výjimečná. Během těžké nemoci se sice oddávala vroucí modlitbě, ale s návratem zdraví její vnitřní život opět ochladl. Zlom přišel v jejich téměř 40 letech. Roku 1554 prožila při modlitbě před sochou trpícího Krista hluboké obrácení. Následovala řada mystických zkušeností soustředěných na Kristovo utrpení, které ji pohnuly k obnově řádu, který dodržování původní řehole již před nějakou dobou zmírnil. Roku 1562 založila v Ávile s 13 sestrami klášter, kde se měla přísně zachovávat původní karmelitánská řehole, společný život v modlitbě, chudobě, manuální práci, samotě a bez požívání masa. Pro reformu mužské větve získala mladého kněze, pozdějšího světce Jana od Kříže, a společně dali vzniknout řádu bosých karmelitánů. Jejich reformátorské dílo však narazilo na tvrdý odpor. Roku 1575 propukl spor o pravomoc mezi bosými karmelitány, kteří se vrátili k původní řeholi, a takzvanými obutými karmelitány, kteří se drželi řehole zmírněné. Řešení přišlo roku 1579 zejména díky králi Filipu II., který Terezii znal a obdivoval. Bosí karmelitáni získali samostatnou jurisdikci, kterou roku 1580 potvrdil papež Řehoř XIII. Navzdory podlomenému zdraví putovala Terezie po Španělsku až do konce života. Ještě za jejího života vzniklo 30 reformovaných klášterů. Její reforma byla zároveň součástí širší obnovy církve. Sehrála významnou roli v katolické obrodě, která následovala po Tridentském koncilu.

Terezie byla nejen neúnavnou zakladatelkou, nýbrž i mistryní duchovní literatury. Z jejich spisů vynikají Kniha života, Cesta dokonalosti, Kniha o zakládání a vrcholné dílo Hrad v nitru, v němž duši přirovnává ke křišťálovému hradu o 7 komnatách, jimiž člověk postupuje k důvěrnému spojení s Bohem. Zemřela v noci, kdy se ve Španělsku přecházelo na gregoriánský kalendář, a proto se její památka slaví 15. října, ačkoliv zemřela o 10 dní dříve. Blahořečena byla roku 1614 a o 8 let později ji Řehoř 15. svatořečil. Roku 1970. papež Pavel VI. Jako vůbec první ženu prohlásil učitelkou církve spolu se svatou Kateřinou Sienskou. Vedle svatého Jakuba staršího je patronkou Španělska, dále všech karmelitánských společenství a španělských spisovatelů. Bývá vzývána v duchovní nouzi pro pomoc v oblasti modlitby a vnitřního života a také při nemocech srdce a hlavy. Bože, ty jsi osvítil svatou Terezii působením svého svatého ducha, aby ukazovala církvi cestu k dokonalosti. Prosíme tě, dej, ať nám její nauka pokrmem na této cestě, abychom tak jako ona toužili po opravdové svatosti. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Stanice Hvězda.
1: Moje milá po mým boku není, moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

až se tímto chajda stane vilou. Oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A je to o Rašilovovi přece, že? Jak se hrál, jak se hrála ta nová taková původní česká hra. O 27 obrazech to bylo, že jo?
2: To byla po generálce taková diskuze, že jo? Ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo? A
3: hlavně dlouhý to.
2: Dlouhý
4: a špatný.
2: Ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá, víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrtnout jeden obraz.
4: Mistře, který mistře?
2: No, ona to odpověděl, to je jedno, který si vybere.
4: Kterejkoliv.
5: Fáma tvrdí, že říkal, hlavně ten můj.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vína. Žízeň je veliká, životem je vníká, nechte mě příjemně spít. Bez stínu patlíky poslouchat smalíky, zpívat si s ním a pít. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla,

se vtíčí do klína. Někdo má pletky rád. Já reči sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si spít.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6 večer.

Nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděždo Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra najdeš.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Evropská unie je díky Bruselu a Leyenové v pasti, protože dál bezhlavě půjčuje Ukrajině na válku. Ale ruská nafta se Spojených států do Evropské unie proudit může. To je prostě komedie. Putin je na rozdíl od Leyenové a spol vůdce. Budoucí francouzská prezidentka však nabízí Babišovi spojenectví a tak možná Francie a Česká republika spolu například se Slovenskem a dalšími rozumnými zeměmi budou s Ruskem jednat. Inu, na rychlém úpadku Spojených států je nyní nejpozoruhodnější, že až hospodářsky dopadnou na dno, budou na tom stále pořád lépe než my v Evropě. Unijní věrchušku obecně a Leyenovou zvlášť zachvátila neuvěřitelná panika, až se tají dech. De facto každý týden je tu další potrhlé politické prohlášení a další zvyšování vlastního platu nebo výzva poslat do Kyjeva další evropské peníze. A proto se teď ukáže, kdo z koho. Co ty na to, Andreji? Ptá se mimochodem spolu s námi Martin J., britský novinář, který o tom napsal celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ráno před Stavovským divadlem stál Karel Pech, který jezdil tenkrát na motorce, jestli se pamatujete. A vedle něj byl Příhoda, herec Penzi, který měl Vlčáka. A do toho přijel Rašilov s tím fantastickým autem, že jo, pomalovaným a ty sedadla z těch zadků, těch kulis, že jo, udělaný ten řetěz, že jo, místo kliky, no hrozný, a vylez z toho auta a ten pes toho Příhody mu začal očurávat kolo. Zvedl nožičku a od toho kola předního šla takhle loužička a do toho přišel Bolek s Vojtou. A Bolek, aniž se cokoliv smluvilo, povídá, co to tady je. A Vojta hned povídá, ty, Sašo, teče ti benzín. A nikdo neřekl slovo zase a všichni začali hledat pod tím autem, odkud teče ten benzín. A ten Rašilov říkal, no jo, no oni mě to vždycky přelejou, tu nádrž, a pak to tady teče a smrdí, kdyby někdo odhodil sirku. A ten Vojta prohlíd celý automobil a pak povídá, ale ne, Sašenko, to jsou čuránky, má to pěnu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Bezpečí stanice Hvězda.
1: Jsem už starý chlap a špatný spaní mám. A tak v noci bloumám a tiše vzpomínám. A jednou takhle kránu jsem podivný sen měl. Jak

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
2: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
3: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
2: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
1: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
2: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
3: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zničování.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Ať aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodil.

po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. A kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v májích,

tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen. Praha je zlatá.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

Milí posluchači stanice Hvězda, po týdnu vás od mikrofonu opět zdraví Václav Hrabák, který vás provází na vlnách stanice Hvězda každý čtvrtek od 6. do 9. hodiny večerní. Dnes máme 15. října a jako hlavní téma po 8. hodině mám pro vás připravené povídání o pohanství versus křesťanství na našem území. Mnoho lidí si myslí, že bylo u nás křesťanství prosazováno násilím, jenže ono to bylo úplně jinak. Ale kromě toho nás čekají naše obvyklé rubriky. Pustíme si další krylovku, podíváme se do kalendáře, a to zvláště na Terezy, které mají dneska svátek, povyprávíme si o dalším zázračném léčivém přírodním prostředku, řekneme si něco k aktuálnímu dění a povíme si o hodně mimořádném filmu, který je doslova nadpozemský. Tedy těším se na náš společný říjnový čtvrteční čas a pokud by vám z našeho dnešního vysílání něco uteklo nebo jste si chtěli poslechnout cokoliv z minulých čtvrtků, vše najdete na mém webu www.vaclavhrabak.cz, na kterém je audioarchiv z našich čtvrtečních setkání na stanici Hvězda, a nejpozději zítra tam již najdete i záznam z dnešního dne. A také jsou na tom webu již i přepisy starších příspěvků v textové podobě. A to buď přímo ve webovém prohlížeči, anebo si je můžete stáhnout ve formátu PDF nebo EPUB pro použití v mobilních čtečkách nebo mobilech. Ale teď už budeme pokračovat v dalších písničkách z šedesátek.

0: posluchači, stanice Hvězda se již jistě těší na naší pravidelnou krylovku. A dnes jsem ji vybral z druhého Krylova alba Rakovina, tedy z prvního alba, které natočil v exilu. A je o odvaze a zbabělosti a o tom, že za své věci je potřeba se postavit, i když to může bolet. Je to kraťoučká píseň, ale hezky, stručně, výstižná a obsažná. A tak Karel Kryl a Co řeknou.
1: Co řeknou ti páni, co sedí cestrnule, plíjí tu na ty, kdož opustí vlast? Zas budou jen mlčet, jak mlčeli minule, třásti se strachem a tiše si krást. Co řeknou ty dámy, co sedí tu z kukátky, tehdy až opravdě zakážou hrát? Vím, budou zas ochotně poslouchat pohádky o tom, že pravdy je třeba se bát. Co řeknou ti všichni, kdož dnes ti tu tleskají, tehdy až mocní ti umlčí hlas? Zas budou jen tančit, jak jiní jim pískají, hopsat tak dlouho, až zlámou si vás.

dnešním večerem na stanici Hvězda vás, tak jako každý čtvrtek, provází Václav Hrabák. A touto dobou se společně díváme do kalendáře. Za týden ve čtvrtek bude Ekádaší, tedy 11. den indického lunárního kalendáře, což je ten nejvhodnější den pro jednodenní očistné půsty nebo hladovky. Sice to bude při našem příštím společném čtvrtku, ale v 6 odpoledne již bude pozdě začínat s celodenním půstem. A tak již to říkám týden dopředu. A ze svátků našich svědců bych dnes rád připomněl právě dnešní den, kdy mají svátek Terezy. Jsou sice tři svaté Terezy, svatá Terezie z Avily, svatá Terezie z Lizie a svatá matka Tereza z Kalkaty, ale my se budeme věnovat té první, tedy svaté Terezie z Avily, neboli Terezie od Ježíše. A 15. říjen je právě její svátek. Terezie byla velká křesťanská mystička. Narodila se v roce 1515 v Avil a již od dětství fascinovaly životy svatých. Ve věku 7 let utekla z domova, protože chtěla zemřít jako mučednice mezi Maury. Zastavil jí strýc, který se vracel do města a zahlédl Terezie s bratrem za městskými hradbami. Po matčině smrti ve věku 19 let tajně odešla z domova a vstoupila do karmelitánského kláštera v Tělení v Avil. V klášteře začala zakoušet duchovní vytržení, které navozovala pomocí modlitby a kontemplace. A také jí ovlivnilo duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Pozvedala si z nejnižšího stupně vzpomínky do zbožného ticha, či dokonce zbožné extáze, která patří k dokonalému spojení s Bohem. V tomto posledním stupni, jak říkala, zažívala požehnané slzy. A také se jí zjevoval Kristus v tělesné podobě, i když neviditelné. Tato zjevení trvala téměř bez přerušení více než 2 roky. V jiném zjevení jí opakovaně probodl Serafín rozžavenou špičkou zlatého kopí srdce, čímž jí způsobil nevýslovnou bolest v oblasti ducha i těla. Těžištěm Tereziina mystické praxe je vzestup duše ve 4 stupních, které jsou vnitřní modlitba, neboli zbožná kontemplace, modlitba ticha, zbožné sjednocení a nakonec zbožná extáze, při které může být tělo zdvihnuto do prostoru. Tvrdí se, že jí skutečně více než jednou viděli levitovat během mše svaté. Terezie je jedním z nejvýznačnějších autorů o vnitřní modlitbě a mezi autory mystické teologie zaujímá jedinečné místo. O svaté Terezii od Ježíše by bylo možné mluvit dlouhé hodiny, což tedy dělat nebudeme. Ale věřím, že mnohé z vás mohla Tereza zaujmout k dalšímu zkoumání, protože je to rozhodně velmi zajímavá křesťanská mystička. A mimochodem je se svatou Terezou spojeno i pražské jezulátko, ale to je zas jiný příběh. Ještě se společně podíváme krátce na počasí. Bude podmračené, ale zatím celkem příjemné podzimní počasí. Přes den kolem 15 a přes noc kolem 5. A pršet by mělo v Čechách nejspíš v sobotu a na Moravě v neděli. Ale my se teď opět vrátíme k písničkám a samozřejmě k Terezám. A teď si dáme známou Terezu od Valdemara Matušky, ale za chvilku si ještě pustíme Terezu jinou.

Stanici Hvězda, teď chvíli před 7 hodinou večerní, míváme obvykle okénko přírodních léčivých prostředků. A protože jsem homeopat, tak vždy povídám jen o tom, co mám ověřené z vlastní praxe. A dneska bych chtěl promluvit o malé drobné kytičce, často přehlížené, ale i ta její přehlíženost je součást její zvláštní síly. Chtěl jsem o ní mluvit kvůli tomu, že jsme během léta a podzimu mluvili o kytičkách na různá zranění a bez této droboučké kytičky by náš výčet nebyl úplný. A tou drobnou zázračnou kytičkou je zdánlivě obyčejná 7krásná chudobka, latinsky Bellis perennis. V běžné fytoterapii se používá ve formě čaje při kašli, nachlazení a zahlenění, ale také se používá při jarní očistě, protože podporuje činnost jater, žlučníku a sleziny. Tedy velmi silná bylinka, kterou máme téměř všude kolem sebe a kvete od jara až do podzimu. Včera, když jsem přemýšlel o tom, že vám o ní řeknu na Hvězdě, tak jsem ji potkal v trávě. Tedy je dobré si zapamatovat to, že když jste někde náhle nachlazení a nemáte u sebe žádné jiné bylinky, tak stačí se porozhlédnout venku po trávnicích a natrhat si 7krásku. Pokud tedy zrovna není 20 cm sněhu. Ale ještě zajímavější je použití 7krásky ve formě homeopatického léku, protože to je velmi důležitý lék na vnitřní zranění. Mluvili jsme již o pohmoždění svalů, řezných ranách, poranění šlach anebo kostí, kdy se používá arnika, měsíček, routa nebo kostival. Ale 7krásky se používá, když je nějaký úraz, při kterém můžeme mít nějaké vnitřní zranění. Typicky například v autě při nějakém nárazu nebo třeba při sportu. Samozřejmě to nenahradí lékařské vyšetření, pokud se stalo něco vážného. Ale pokud co nejdříve podáme Bellis perennis, můžeme předejít nějakým vážnějším stavům, protože organismus začne co nejdříve s regeneračními procesy. Tedy tím jsme se v našich okénkách přírodních léčivých prostředků postupně seznámili s nejdůležitějšími léky na fyzická zranění, které je dobré mít u sebe při nějakých cestách anebo když pečujeme o děti. Tedy udělám malý stručný přehled. Arnika na pohmožděniny, měsíček na řezné rány a krvácení, routa na poranění šlach, kostěval na zlomeniny a 7krásky na vnitřní zranění. Jen s těmito 5 léky je možné pomoci při mnoha nepříjemných zdravotních stavech. A tak je velmi důležité vnímat nádheru a dary přírody, která je všude kolem nás. A ještě se teď vrátím k Terezám, což jsem před chvílí slíbil. Před chvílí jsme si pustili klasiku od Matušky. Ale vlastně od táboráků mi byla srdci nejbližší jiná píseň o Tereze, kterou napsal a složil a naspíval Jiří Vaby Rivola. A tak Vaby Rivola a Osamělý město.

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s její

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno a pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. A tak si povídali. Víš, kočičko, řekl pejsek, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát. Což pak já ani těch hraček moc nepotřebuji, řekla kočička. Mně stačí i klubičko nití, ba někdy i jen kousek papírku, když si chci hrát. Ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, a ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je po všech koutech válet. Brůčel pejsek, to není o těch děti hezké. Vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité, roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti, řekla kočička. A tak si pejsek s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali až do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu už nepršelo. Je pěkně? Řekli pejsek s kočičkou, to půjdeme ven. A jak tak chodili venku, tak slyšeli, jak někde něco tence pláče. Co to pláče tak tenounce? Není to nějaký ptáček? Řekl pejsek. To nebude ptáček, to snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýl, řekl pejsek. A nebo

třeba nějaká zlomená květinka, řekla kočička. I hledali a hledali, odkud to tak tence pláče. A teď viděli, co to plakalo tak jemně a tenounce. Docela v koutě, ve vysoké trávě, a ta tráva byla po dešti ještě mokrá, ležela malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka tam ležela už několik dní, napršelo tam na ní, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam tak sama. Proč tak pláčeš, malá panenko? Ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla, já pláču, protože mě je líto, že mne moje holčička tady ztratila a zapomněla. Chudáčku, nám je tě také moc líto, řekl pejsek. Ta holčička to nebyla hodná tvoje maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. A kočička řekla, víš co, nám je tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta tvoje holčička tě nechtěla. Pejsek a kočička vzali pohozenou panenku a opatrně si ji nesli s sebou domů. Doma pejsek uložil panenku do postýlky, aby se zahřála, a přinesl jí rohlíček a hrnéček mléka. Panenka se najedla a pak v postýlce pěkně usnula. A kočička řekla pejskovi, něco ti pejsku povím. Vždyť my pro ní nemáme žádné hračky a ona si přece bude chtít s něčím hrát. A kde my pro ní nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme? Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. Už to mám, už jsem na to přišel. Nekřič tak, vždyť nám probudíš tu naši panenku, to naše děťátko. Tak koukej, kočičko, já ti to povím. Já budu hledat, jestli nenajdu někde nějakou hračku. Šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral. A to si děti ani nedovedete představit, co on tam všecko našel? Tady v trávě našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek a našel korálky a jednu píšťalku také našel. A našel postrácené dřevěné domečky a stromečky. A nějaká dřevěná zvířátka taky našel. A našel toho tolik, že to ani unésti nemohl. Jemine, tak se divil a radoval, to bude mít ta naše panenka hraček. Donesl to všechno domů a kočička byla překvapena, co toho je. Bože, co ty děti toho tak rozházejí a postrácejí, řekla. To já se také ještě půjdu podívat. Šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmejčila. A je její děti, co ona toho ještě našla? Kbelíček, pomačkanou kropici konévku, barevné hadříčky našla a nitě. Jinde zase našla vyšíváníčko a taky našla jehlu, kulatou a nepíchavou. No našla vám toho pohozeného a postráceného, že to ani pobrat nemohla. Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na prodávání hraček. A to všechno postavili kolem postýlky té pohozené panence. Panenka se probudila a měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček, a moc se jí to u pejska a kočičky líbilo. A na všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich neskazila,
žádnou nikde nezapomněla, neztratila ani nepohodila. A tak to tedy bylo, že ubohá pohozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě nejvíc hraček.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními obětmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Namísto kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany, a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: že i dva jsou příliš mnoho, kam je místo pro jednoho, čemu se ještě často věje, dva se tu berou, třetí směje, čemu se ještě často věje, dva se tu berou, třetí směje, čemu se ještě často věje.
1: Stanici Hvězda již před chvílí odbyla 7. hodina večerní. A dnešním večerem vás, tak jako každý čtvrtek večer, provází Václav Hrabák. A touto dobou je čas na vnímání společenského dění. A zastavím se u voleb. Je zajímavé, jak se dění kolem nich soustředilo na naprosto groteskní dovolenou hradního manekína a jeho cestu soukromým tryskáčem, která byla mnohem horší než samotné ignorování voleb. Totiž to, že nějaká soukromá osoba zaplatí nejvyššímu ústavnímu představiteli státu cestu tryskáčem přes půl světa, jen aby si udělal fotku v tričku o volební urny, znamená, že nejvyššího ústavního činitele v zemi mají zcela ve své moci ti, kteří disponují takovými soukromými tryskáči. Nad tím by se měl každý rozumně uvažující člověk pozastavit, jenže voličů Petra Pavla se něco takového jako rozumné uvažování vůbec netýká. A jeho politručka navíc zcela vážně prohlásí, že prezidentský pár má přece právo na odpočinek. Jenže za tímto komickým divadlem probíhaly volby a ty zatím po prvním kole dopadly tak, jak se dalo očekávat. Ale je důležité si uvědomit, že voleb je sice dobré se účastnit, protože alespoň trošku tím můžeme něco ovlivnit, ale je důležité si nemyslet, že se tím tvoří politika státu a vlády. Náš volební systém nemá s demokracií nic společného. Ve volbách rozhodují peníze, které stranám poskytují klanově korporátní skupiny, které tyto strany řídí. Volby je důležité sice maximálně využít, ale o celkovém směřování státu se rozhoduje úplně někde jinde. Tedy nevkládejme do voleb očekávání a nebuďme pak zklamaní tím, že to jako vždy nevyjde. Ono to ve skutečnosti nevyjde nikdy. Ti, co to řídí, chtějí, abychom 4 roky nebo u Senátu 6 let sledovali zprávy, které nám sami podstrčí, potom nadšeně běželi s obálkou k urně, odevzdali svůj hlas a pak několik let zase dál odevzdaně seděli a sledovali další zprávy. Ti, co to řídí, se nás snaží udržovat neustále v této pasivitě a jen občas nám chtějí dovolit odevzdat jim rituálně svůj souhlas s tím, že si s námi mohou dělat úplně to, co se jim zlíbí. Pokud chceme něco změnit, pak je potřeba, abychom z toho začarovaného kruhu vystoupili a neodevzdávali jim svůj souhlas, ale vzali vládu nad svou zemí zpět do svých rukou. To se sice nestane hned, ale až se nám podaří rozhýbat jen celkem malou část veřejnosti, tak se to podaří, protože boží síly nám s tím pomohou.

0: stanici Hvězda se teď ještě společně podíváme do českých médií. Mluvili jsme před chvílí o volbách a nedá mi nezmínit ještě jednu velmi příznačnou věc, kterou jste jistě sami zaznamenali. Letos bylo umožněno volit i nesvéprávným lidem. Na jednu stranu je to zřejmá snaha, aby lidi již úplně rezignovali. Aby se zkrátka smířili s tím, že se může stát naprostá šílenost a ono jim to stejně projde. Z voleb se tak stala skutečná parodie. Ale na druhou stranu je na tom i něco potěšujícího, protože alespoň více lidem začíná již docházet, že věřit té naší pseudodemokracii skutečně nejde. A tak se jim tento tah nakonec nevyplatí. Ale ještě další dobrá zpráva, která je důležitější, než se zdá. Lidé v referendech poslali větrníky tam, kam patří, tedy kromě jednoho případu z 21. V Dětřichovicích na Svitavsku si větrníky bohužel odhlasovali. A tak si tam tuto smontovatelnou ekologickou katastrofu nechají nainstalovat. Ve zbývajících 20 vyhrála láska k přírodě. A rozhodně doporučuji si přečíst Nádobu, tedy jakéhosi Jiřího Nádobu na Seznamu, který splodil článek s názvem Větrníky v Česku skoro nikdo nechce, něco je špatně. A Nádoba hned v úvodu píše, dezinformace vítězí, zdravý úsudek prohrává. No, moc bych Nádobě přál, aby si vedle větrníku postavil domeček a tam by mohl psát dál své články o tom, že například plyn je potřeba dovážet z vysoce nestabilních oblastí, ze kterých se snadno stává válečná zóna. Ano, právě takový jako Nádoba vytvářejí válečné zóny tím, že podporují válku proti Rusku. A ten domeček, ať si Nádoba postaví třeba v Německu, protože tady ho myslím již nikdo nepotřebuje. A tak je důležité vidět, jak aktivita lidí skutečně dokáže měnit věci. A nic takového nezměnily volby. Přestože se před rokem dostali do vlády motoristi, kteří spolu s Babišem mohli větrné elektrárny klidně škrtnout, neudělali to. Ale ono jim to nejde až tak úplně vyčítat, protože oni je zkrátka škrtnout nemohli, oni o tom totiž ve skutečnosti vůbec nerozhodují. Ale ti, kdo o tom rozhodnout můžou, jsou aktivní lidé. Bez občanské aktivity by větrníky stály úplně všude.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

Na stanici Hvězda se již blíží 8. hodina večerní a dnešním večerem vás tak jako každý čtvrtek provází Václav Hrabák. A touto dobou přichází čas na naše pravidelné filmové okénko. Minule jsme se dostali až do Indie a dnes se podíváme trochu blíž, i když stále na východ od nás, a to do velké země našich východních bratří, tedy do Ruska. A dnes vás chci pozvat na velmi zvláštní film s názvem Vyzov, do angličtiny překládaný jako The Challenge. Natočil ho v roce 2023 režisér Klim Shipenko a hlavní roli stvárnila Julia Pieresild. Ten film je o ruské doktorce, která odletí na orbitální stanici, aby ve vesmíru udělala operaci kosmonautovi, který by s největší pravděpodobností nepřežil sestup na Zem. Celý film je velmi dobře natočený, dobře dramaturgicky vystavený, Julia Pieresild je velmi zajímavá a podává zajímavý herecký výkon. A ono by to bylo celkem zajímavé, ale nějak příliš výjimečné scifíčko, kdyby se netočilo dost zajímavým způsobem, o kterém jsem vůbec netušil, když jsem se na něj koukal. No a tak, když jsem se na něj díval, tak sice zajímavý příběh, ale to, co na tom filmu bylo pro mě fascinující, bylo to, že během sledování části, která se odehrávala ve vesmíru, jsem měl opravdu pocit, jako že se vznáším, že filmaři dokázali ten stav bez tíže natočit velmi intenzivním způsobem. Vypadalo to skutečně jako živé. No a to jsem netušil, že ono se to ve vesmíru skutečně točilo. Že režisér s Julií Sergejevnou Pieresild skutečně odletěli na orbitální stanici a zraněného kosmonauta si zahrál skutečný kosmonaut, který tam tou dobou skutečně byl. Tedy všem doporučuji, pokud se chcete podívat na zajímavé drama, které se točilo ve vesmíru, tak si pusťte ruský film Vyzov, který spíše najdete pod anglickým názvem The Challenge. A na závěr filmového okénka si opět dáme nějakou filmovou píseň. Minule jsem pustil Mou malou zem od Valdemara Matušky z dílu Betlém ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. A do této písně jsem se zamiloval a dnes ji ještě pustíme později. Ale ve stejném dílu tohoto seriálu zazněla další slavná píseň, ve kterém Helena Vondráčková přechází Jordán. No a tu si teď pustíme.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Evropská unie je díky Bruselu a Leyenové v pasti, protože dál bezhlavě půjčuje Ukrajině na válku. Ale ruská nafta ze Spojených států do Evropské unie proudit může. To je prostě komedie. Putin je na rozdíl od Leyenové a spol vůdce. Budoucí francouzská prezidentka však nabízí Babišovi spojenectví a tak možná Francie a Česká republika spolu například se Slovenskem a dalšími rozumnými zeměmi budou s Ruskem jednat. Inu, na rychlém úpadku Spojených států je nyní nejpozoruhodnější, že až hospodářsky dopadnou na dno, budou na tom stále pořád lépe než my v Evropě. Unijní věrchušku obecně a Leyenovou zvlášť zachvátila neuvěřitelná panika, až se tají dech. De facto každý týden je tu další potrhlé politické prohlášení a další zvyšování vlastního platu nebo výzva poslat do Kyjeva další evropské peníze. A proto se teď ukáže, kdo z koho. Co ty na to, Andreji? Ptá se mimochodem spolu s námi Martin J. britský novinář, který o tom napsal celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

Na stanici Hvězda již odbyla 8. hodina večerní a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák. A touto dobou přichází čas na naše hlavní večerní téma. A tím je dnes pohanství versus křesťanství na našem území. Pohanství má v současnosti pro mnoho lidí velmi lákavý étos a kristianizaci našeho území vnímají jako násilný teror. Po více než 1000 letech a mnoha přepisování historie však není překvapivé, že je tato doba vykládána mnoha protichůdnými výklady. A nelze to vyřešit jednoduchým tvrzením, že jak to bylo doopravdy, protože všechny protichůdné názory tvrdí, že tak je to doopravdy. A tedy, abychom zjistili, co se tou dobou vlastně dělo, potřebujeme se ponořit do hloubky. Pokud bychom na celou věc pohlíželi čistě hmotně a materialisticky, tak obě náboženství, jak pohanství, tak křesťanství, mají své struktury společenských hodnot a západní křesťanství má i svoji výraznou organizační centralistickou strukturu, která lze snadno zneužít k mocenským účelům. Potud by měli přívrženci pohanství pravdu. Západní křesťanství přinášelo nový systém řízení společnosti a někteří vládcové prosazovali tuto strukturu násilně. Jenže to se vůbec netýká náboženství samotného. A východní křesťanství tuto přísně centralistickou strukturu nemá. Tedy je důležité se podívat na křesťanství jako takové, bez římské centralistické moci. Ostatně Římané byli vždy vojáci s vojenským způsobem uvažování a tento vojenský systém přilipili k římskému křesťanství. Pokud chceme skutečně pochopit vztah mezi křesťanstvím a pohanstvím, je potřeba opustit materialistický pohled a přesunout se k pohledu duchovnímu. A tedy nevnímat tato náboženství jako hodnotový systém, ale jako spirituální komunikaci s oblastí mezi zemí a nebem. A tedy potřebujeme přijmout to, že obě náboženství jsou pravdivá a nejsou to jen nějaké duševní projekce tak, jako to vykládají marxisticko-leninistické učebnice. A budeme pro zjednodušení pracovat s naším českým slovanským pohanstvím, a tedy na pohanství jiných kultů, koutů naší planety, včetně hinduismu a indiánských náboženství, nebudeme brát zřetel. Tedy zůstaneme u Peruna, Radegasta, Morany, Mokoše, Santovita či Svaroga. A jací mají tito bohové vztah ke Kristovi, si řekneme za chvilku po písničkách.

Stanici Hvězda si teď povídáme o našem hlavním dnešním večerním tématu. A tím je vztah pohanství a křesťanství na našem území. A pokud jste nestihli začátek, tak ho již od zítřka najdete na mém webu vaclavhrabak.cz. Pokud chceme proniknout do tajů těchto dvou náboženství, je potřeba přijmout to, že jsou reálné. Tedy bohové, například Perun, Radegast, Morana, Mokoš, Santovič, Svarok, skutečně existují a lidé, zejména pohanští kněží, s nimi mohou komunikovat. A lidé si od nich mohou vyprosit přízeň, mohou spolu s nimi dělat slavnosti a tak dál. Jenže pokud přijmeme existenci těchto bytostí, tak si to nemůžeme představovat tak, že existují jen bytosti hodné. Jsou to nehmotné bytosti neviditelných sfér, mezi kterými se samozřejmě pohybují i bytosti potěuchlé a některé vysloveně zlé. Tedy nelze si toto pohanství představovat jako ráj na zemi. A že lidem pomáhají hodní bohové jen za to, že jim v pravidelných intervalech pořádají slavnosti a dávají obětiny. Člověk od své podstaty není pouze hodný a dobročinný a někteří chtějí víc než ostatní. A těmto lidem se do jejich služeb nabízejí bytosti nedobré a temné, se kterými je možné provádět magické rituály a za to tito bytosti slouží lidem. Jenže víme moc dobře z pohádek, jak to funguje. Vždy je to něco za něco. Lidé za hmotný prospěch podepíšou smlouvu s temnotou. Pohanství si tedy můžeme představit tak, že existovali jak hodní lidé, kteří se snažili o vytváření pozitivního společenství a pomoci ostatním, ale existovali i zlí lidé, kteří zneužívali temné síly pro svůj prospěch a škodili ostatním ve jménu bytostí, kterým sloužili. A to není nějaká historická spekulace. To můžeme vidět jak v mýtech, tak v náboženských praktikách primitivních národů a kmenů, které byly zaznamenány v posledních staletích. A také víme celkem s jistotou, že v různých přírodních náboženstvích docházelo k lidským obětem, protože si tím šamani vyprošovali přízeň temných různých bytostí. A lidské oběti rozhodně nevyžadovaly bytosti světlé. Celkem hezky je to zobrazené ve filmu Apokalypto od Mela Gibsona, který vychází z historických záznamů. Tedy i pohanství na našem území nebyla procházka růžovou zahradou. Lidé obcovali s různými magickými silami, a to jak s těmi pozitivními, tak i s těmi zlými. A pokud se někdo rozhodl používat temné síly proti někomu, obrana nebyla snadná. Představovat si, že všichni lidé byli v době pohanství hodní a nikdo nevyužíval temné síly, je zcela naivní. Společnost se proti tomu jistě bránila, ale neznamená to, že to bylo snadné. No a do této kultury přišlo křesťanství. A o tom si povíme za chvilku.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny.

furt ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe

0: šaty.
1: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a co vem to děs? Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi, nevím.

Na stanici Hvězda si teď povídáme o vztahu mezi pohanstvím a křesťanstvím na našem území. A pokud jste nestihli začátek, tak ho již od zítřka najdete na mém webu vaclavhrabak.cz. Křesťanství vneslo do naší pohanské kultury zcela novou úroveň. Kristus a jeho světlo se totiž stalo velmi silným nástrojem proti temným silám. Lidé, kteří měli problémy s ochranou proti temným silám, se najednou mohli opřít o Krista. K tomu nebylo potřeba nějakého vnucování ani boj. Pro lidi s dobrým srdcem byl příchod křesťanství skutečnou spásou. Jistě jste každý z vás viděli nějaké horory o exorcismu. A různí lidé v pohanských dobách mohli být i různě posedlí. A najednou Kristovi kněží tyto lidi zachránili ve jménu Krista jen pomocí kříže. To je ten hlavní důvod, proč lidé na našem území křesťanství přijímali. A i historické prameny toto potvrzují. V historii Evropy samozřejmě najdeme i různé epizody násilného pokřesťanšťování a případně i epizody kácení posvátných hájů od různých pomílených horlivců. Za dobu tisíci let si nemůžeme představovat, že veškeré procesy probíhaly jen mírumilovně, když se různé skupiny mezi sebou vyvražďovaly kvůli celkem drobným záminkám. Ale na našem území Čech a Moravy docházelo k přijímání křesťanství spontánně, protože lidé vnímali pozitivní sílu Krista. A vidíme, že takto spontánně to probíhalo na celém území slovanského světa. Slované mají jednoduše pro čisté duchovní křesťanství své genetické vlohy. A pokud by neexistovala snaha východofranské říše dostat naše území pod římskou církevní strukturu, tak by byl celý slovanský svět, včetně našeho území, zřejmě pravoslavný. Jenže kníže Svatopluk zřejmě podlehl korupci a proti pravoslaví se postavil. Metodějovi žáky vyhnal a poklonil se římskému mocenskému systému. A aby se tento římský mocenský vliv prosadil i v Čechách, byla zavražděna kněžna Ludmila a následně i kníže Václav. Ale to přitom neznamená, že i katolická církev nenesla duchovnost, jen se k této duchovnosti přilepila mocenská římská struktura s vlastními zájmy. Nicméně slovanský svět přijal křesťanství velmi přívětivě, protože Slované jsou od své podstaty mírumilovní a rozeznali v křesťanství pozitivní duchovní síly. A to přitom vůbec neznamená, že nutně museli odvrhnout své bohy. Tyto dva světy se po jistou dobu prolínaly, jenže v křesťanství lidé nalézali skutečnou čistotu a ochranu. A tu také nalézali nejen ve spojení s Kristem, ale i Panou Marií, anděli a různými svatými bytostmi. A v 10. století toto pochopil i kníže Václav, který položil základy naší národní duchovnosti.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

Na stanici Hvězda se blíží 9. hodina a tak již přichází čas našeho loučení. Pokud jste nestihli něco z našich dnešních povídání, tak ji zítra najdete k poslechu na mém webu vaclavhrabak.cz, kde najdete i textové přepisy příspěvků a také všechny starší záznamy. Přeji vám krásný podzimní říjnový čas. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a těším se na naše další pravidelné čtvrteční setkávání od 6. do 9. hodiny večerní. A rozloučím se s vámi písní, která posledních pár dní přirostla k mému srdci. Minule jsem se při jejím uvádění přeřekl a tak jsem ji uvedl jako Má milá zem. Ve skutečnosti se jmenuje Má malá zem, ale ten přeřek možná nebyl úplně nesprávný, protože ta píseň je o lásce.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

roušek na opasku vláčím. Stejně jak pastě s návnadou,

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 12. Bylo po jídle. Soudce Wargrave si odkašlal a řekl tichým, autoritativním hlasem. Asi by bylo rozumné, kdybychom se všichni sešli a poradili se o situaci. Řekněme za půl hodiny v saloně. Všichni polohlasem souhlasili. Vera začala skládat mísy. Uklidím stůl a umyju nádobí, řekla. My vám to nádobí do přípravny odneseme, nabídl se Lombard. Díky. Slečna Emily Brentová se zvedla, ale okamžitě se zase posadila. Pro pána, povzdychla si. Co je vám, slečno Brentová, staral se soudce. Emily se omlouvala. Ráda bych pomohla slečně Claytonové, ale bohužel nevím, co se to se mnou děje, nějak se mi točí hlava. Pocit závrati, co? Řekl doktor Armstrong a přistoupil k ní. Přirozená věc, opožděný šok. Mohu vám něco dát? Ne. To slovo vyrazilo z rtů slečny Brentové jako explodující náboj. Všichni se zarazili. Doktor Armstrong temně zrudl. Ve tváři slečny Brentové se jasně zračila bázeň a nedůvěra. Jak si přejete, slečno Brentová, pravil odměřeně Armstrong. Nechci žádný lék, řekla. Nechci vůbec nic. Zůstanu tady prostě klidně sedět, dokud se mi hlava točit nepřestane. Sklidili tedy nádobí po snídani. Blor se nabídl. Já jsem domácký člověk, slečno Claytonová, já vám pomůžu. Děkuju vám, usmála se Vera. Emily Brentová zůstala sama sedět v jídelně. Chvíli slyšela slabý šepot hlasů z přípravny. Pocit závrati se vytrácel. Teď cítila ospalost. Měla dojem, že by snadno mohla usnout. V uších jí bzučelo. Nebo opravdu v té místnosti něco bzučí? To vypadá na včelu, napadlo ji. Nebo snad na čmeláka. A najednou skutečně uviděla včelu. Včelu, která lezla po okenní tabuli. Dneska ráno mluvila o včelách Vera Claytonová. Včely a med. Med má Emily ráda. Med je v plástvích, dá se procedit přes mušelín. Kap, kap, kap. Někdo je v místnosti. Někdo mokrý. Kape z něho voda. To vystupuje z řeky Beatrice Taylorová. Stačí otočit hlavu a Beatrice uvidí. Ale tu hlavu otočit nedokáže. Kdyby zavolala, ale zavolat nedokáže. A v domě už nikdo jiný není, je tu úplně sama. Slyšela kroky. Tiché, šouravé kroky, které se k ní přibližovaly. Klopítavé kroky utopené dívky. O nos jí zavadil vlhký plísňový pach. A ta včela na okenním skle bzučí. Bzučí. A potom ucítila bodnutí. Včelí bodnutí ze strany do krku. V saloně čekali na Emily Brentovou. Nemám pro ní dojít, nabízela se Vera. Okamžik, zadržel ji Blor. Vera se opět posadila. Všichni se tázavě zahleděli na Blora. Poslyšte vy všichni, Já mám na to tenhle názor. Pachatele těch vražd nemusíme zrovna teď hledat dál než výdelně. Já jsem hotov odpřisáhnout, že ten, po kom jdeme, je ta ženská. A motiv? Zeptal se Armstrong. Náboženské šílenství. Co vy na to, doktore? Je to docela možné, přikývl Armstrong. Nic proti tomu nemohu namítat, jenže nemáme žádný důkaz. Chovala se moc divně, když jsme v kuchyni připravovali snídani, vzpomněla si Vera. Ty její oči. Podle toho ji nemůžete posuzovat, namítl Lombard. Všichni teď máme trochu zamotanou hlavu. Opět promluvil Blore. Je tu ještě jedna věc. Ona jediná odmítla podat vysvětlení po té scéně s gramofonovou deskou. Proč? Patrně žádné vysvětlení neměla. Vera se zavrtěla na židli. To není tak docela pravda, řekla. Mně o tom později řekla. A co vám řekla, slečno Claytornová, ozval se Wargrave. Vera opakovala příběh Beatrice Taylorové. Uvěřitelná historka, poznamenal soudce Wargrave. I pro mě by byla lehce přijatelná. Ale povězte mi, slečno Claytornová, dělala na vás slečna Brentová dojem, že ji trápí pocit viny? Nebo že si svůj postoj v té věci vyčítá? Vůbec ne, zavrtěla hlavou Vera. Nikterak se jí to nedotklo. Ty mají srdce jako skřemene, tyhle přepočestné staré pany, pravil Blore. Dovedou leda závidět. Soudce Wargrave se podíval na hodinky. Je za 10:55. Měli bychom slečnu Brentovou vyzvat, aby se zúčastnila naší schůze. Co pak vy nic nepodniknete, divil se Blore. Zatím nevím, co bychom mohli podniknout, odpověděl soudce. Naše podezření, to jsou zatím jen a jen podezření. Nicméně prosím doktora Armstronga, aby chování slečny Brentové bedlivě pozoroval. A teď pojďme do jídelny. Našli Emily Brentovou na téže židli, na které seděla, když odcházeli. Zezadu na ní neviděli nic nepatřičného. Divné bylo jenom to, že zřejmě neslyšela jejich příchod. A pak spatřili její obličej. Překrvený, s modrými rty a vytřeštěnýma očima. Blore vykřikl. Pane bože, vždyť ona je mrtvá. Pak se ozval klidný hlas soudce Wargravea. Další z nás zproštěn podezření. Ale pozdě. Bohužel. Armstrong se skláněl nad mrtvou. Přičichlý kertům, nahlédlý podvíčka a potřásl hlavou. Jak umřela, doktore? Zeptal se nedočkavě Lombard. Byla přece v pořádku, když jsme od ní odcházeli. Armstrongovu pozornost upoutala skvrnka na pravé straně ženina krku. Tady je stopa po injekční jehle, řekl. Od okna se ozval bzukot. Podívejte se, vykřikla Vera. Včela! Ne, čmelák! Vzpomeňte si, co jsem říkala ráno. Ale to nebyla včela, co jí bodlo, pravil pochmurně Armstrong. Tu injekční stříkačku držela lidská ruka. A jaký to byl jed, zeptal se soudce. Řekl bych, že nějaký kyanid, odvětil Armstrong. Pravděpodobně ciankáli jako u Anthonyho Marstna. Jistě zemřela okamžitě, zadušením. Ale co ta včela, křičela Vera. To nemůže být náhodná schoda. Ovšem, že to není náhodná schoda, řekl pomalu Lombard. To náš vrah projevuje svůj smysl pro zvrhlý humor. Je to hravá bestie. S potěšením se co nejpřesněji držíte své prokleté rýmovačky. Poprvé mu trochu přeskakoval hlas, zněl skoro řezavě. Jakoby i jemu nervy, zocelené dlouhými zkušenostmi v hazardních a nebezpečných podnicích, nakonec selhaly. Dodal zuřivě. To je šílenství, naprosté šílenství. A my už taky všichni šílíme. Soudce ani teď nestrácel klid. Pořád ještě jsme, doufám, schopni uvažovat. Přinesl si někdo do tohoto domu injekční stříkačku? Doktor Armstrong se napřímil a řekl ne zrovna jistým hlasem. Ano, já jsem si ji sebou vzal. Pevně se na něho upřeli čtyři páry očí. Obrnil se proti hluboce nepřátelskému podezření, jež se v těch očích zračilo a řekl, vždycky ji mám sebou, když někam cestuji, jako téměř všichni lékaři. No jistě, přikývl pokojně soudce Wargrave. Ale povězte nám, doktore, kde teď ta vaše stříkačka je? V kufříku v mém pokoji. Smíme si to, doufám, ověřit, zeptal se soudce. Mlčenlivý průvod pěti osob se odebral nahoru. Obsah doktorova kufříku byl vysypán na podlahu. Injekční stříkačka tam nebyla. Někdo mi ji musel vzít, vybuchl Armstrong. V pokoji bylo ticho. Armstrong stál zády k oknu. Pozorovali ho čtyři páry očí. Mohl v nich vyčíst podezření, ba obvinění. Podíval se na Wargrave, pak na Veru a opakoval bezradně, ochable. Říkám vám, že mi ji někdo musel vzít. Blore hleděl na Lombarda a ten mu jeho upřený pohled vracel. Konečně promluvil soudce. V této místnosti je nás pět. Jeden z nás je vrah. Jsme ve vážném nebezpečí. Je nutno udělat vše, aby byla zajištěna bezpečnost těch čtyř z nás, kteří jsou bez viny. Musím se vás zeptat, doktore Armstrongu, jaké máte u sebe medikamenty? Mám tu malou kazetu s léky, odvětil Armstrong. Můžete si ji prohlédnout. Najdete tam nějaké prášky na spaní, tabletky trionalu a sulfonalu, krabičku bromidu, zažívací sodu, aspirin, to je všechno. Kyanidy nemám žádné. Já sám mám nějaké tabletky na spaní, řekl soudce. Myslím, že je to sulfonal. Mám za to, že i ten může způsobit smrt, kdyby byl podán v dostatečně velké dávce. A vy, pane Lombarde, vy vlastníte revolver. A co má být? Odsekl ostře Lombard. Jenom tohle. Navrhuji, aby doktorova zásoba léků, moje tabletky sulfonalu, váš revolver a cokoliv jiného, co má povahu drogy nebo smrtící zbraně, aby to všechno bylo shromážděno na bezpečném místě. A až se tak stane, podrobí se každý z nás prohlídce, a to nejen prohlídce své osoby, ale i svého majetku. Lombard se nasupil. Ať se propadnu, jestli se vzdám svého revolveru. Pane Lombarde, pravil ostře Wargrave, vy jste sice statný a silný mladý muž, ale bývalý inspektor Blore je rovněž muž mohutné postavy. Nedovedu ovšem odhadnout, jak by to dopadlo, kdybyste se vy dva pustili do křížku, ale mohu vám říci toto. Blore bude mít na své straně mne, doktora Armstronga a slečnu Claytornovou a všichni mu poskytneme podporu, jak jen budeme schopni. Uznáte tedy, že když se postavíte na odpor, budete mít proti sobě dosti značnou přesilu. Lombard pohodil hlavou a vycenil zuby, když téměř zavrčel. Co můžu dělat, když už jste si to takhle nalinkoval? Soudce Wargrave zakýval hlavou. Jste rozumný mladý muž. A kde máte ten revolver? V zásuvce nočního stolku. Dobrá. Asi bude vhodnější, když půjdeme s vámi. Filip řekl se smíchem, který i teď zněl spíš jako zavrčení. Vy lidem moc nedůvěřujete, co? Šli chodbou k Lombardovu pokoji. Filip přikročil k nočnímu stolku a jediným trhnutím vytáhl zásuvku. A se zaklením ucouvl. Zásuvka nočního stolku byla prázdná.

Spokojeni? Zeptal se Lombard. Byl svlečen do naha a ostatní tři muži jeho samotného i jeho pokoj právě pečlivě prohledali. Vera Claytornová čekala venku na chodbě. Pak prohlídka metodicky pokračovala. Postupně se stejné zkoušce podrobili doktor Armstrong, soudce a inspektor Blore. Čtyři muži se vynořili z Blorova pokoje a zamířili k Veře. Slova se ujal soudce. Doufám, že pochopíte, slečno Claytornová, že nemůžeme připustit ani jedinou výjimku. Ten revolver se musí najít. Předpokládám, že máte sebou plavky. Vera přikývla. Pak vás tedy požádám, abyste šla do svého pokoje, převlékla se do plavek a vyšla sem k nám. Vera vstoupila do svého pokoje a zavřela dveře. Ani ne za minutu se objevila v těsně přiléhavých hedvábných plavkách. Wargrave pochvalně kývl hlavou. Děkuji vám, slečno Claytornová. A teď zůstaňte laskavě zde a my prohledáme váš pokoj. Vera trpělivě čekala na chodbě, dokud se nevrátili. Pak se šla obléci a opět se připojila k čekajícím mužům. Teď máme v jedné věci jistotu, pravil soudce. Nikdo z nás nemá v držení smrtící zbraně nebo jedy. To je jeden bod pro nás k dobru. Teď uložíme ty jedy na bezpečné místo. V přípravně je taková stříbrná skříňka, jestli se nemýlím. To je všechno hezké, řekl Blor. Ale kdo bude mít klíček? Patrně vy, co? Soudce Wargrave neodpověděl. Sestoupil dolů do přípravny a ostatní šli za ním. Byla tam v skutku malá schránka určená pro stříbrné příbory a mísy. Za soudcova dozoru do ní sesypali ty rozmanité medikamenty a pak ji zamkli. Načež opět na pokyn soudcův uložili schránku do skříně na nádobí a zamkli i tuto skříň. Klíček od schránky dal soudce Filipu Lombardovi a klíč od skříně Blorovi. Vy dva, pravil, jste po stránce fyzické nejsilnější. Pro každého z vás by bylo nesnadné zmocnit se toho druhého klíče. A pro kohokoliv z nás tří by to bylo dokonce nemožné. Vypáčit skříň nebo víko schránky, to by dalo dost práce a způsobilo by to hluk, který by neušel naší pozornosti. Odmlčel se a pak pokračoval. Ale stále ještě stojíme před jiným závažným problémem. Kam se poděl revolver pana Lombarda? Já bych řekl, že nejspíš o tom něco ví sám jeho vlastník, prohlásil Blore. Lombardovi se rozšířily nozdry. Vy zabedněný pitomče, procedil skrze zuby. Opakuju, že mi ten revolver někdo ukradl. Když jste ho viděl naposled, zeptal se Wargrave. Včera večer. Když jsem šel spát, byl ještě v té zásuvce, přichystaný pro všechny případy. Soudce zakýval hlavou. Zřejmě vám byl odcizen dnes ráno za toho zmatku, když jsme hledali Rogersa, nebo potom, co jsme našli jeho mrtvolu. A je patrně schován někde v domě, řekla Vera. Musíme se po něm podívat. Soudce s jedním prstem hladil bradu. Pochybuji, že náš průzkum bude úspěšný, pravil. Náš vrah měl spoustu času, aby si vymyslel vhodný úkryt. Nemyslím si, že ten revolver najdeme snadno. Energicky zasáhl do debaty Blore. Já sice nevím, kde je ten revolver, ale vsadil bych se, že vím, kde je něco jiného. Ta injekční stříkačka. Pojďte za mnou. Otevřel hlavní vchod a vedl je kolem domu. Nedaleko od jednoho okna jídelny skutečně našel injekční stříkačku a kousek od ní ležela roztříštěná porcelánová figurka. Šestý rozbitý černoušek. Blore se tvářil velice spokojeně. Jinde být nemohla, prohlásil.
Když vrah Brentovou zabil, otevřel okno, vyhodil stříkačku ven, pak sebral ze stolu tu figurku a vyhodil ji taky. Na stříkačce nebyly žádné otisky prstů, byla pečlivě očištěna. A teď se pojďme podívat po tom revolveru, naléhala Vera. Neodkladně, souhlasil

0: soudce. Ale zůstávejme přitom stále pohromadě. Pamatujte si, jestli se rozdělíme, poskytneme vrahovi příležitost. Důkladně prohledali dům od půdy až po sklep, ale bezvýsledně. Revolver nenašli.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: Kapitola 13. Jeden z nás. Ta tři slova, donekonečna opakovaná, neodbytná, dorážející na rozjitřené mozky. Pět lidí, pět vyděšených lidí. Pět lidí, kteří se navzájem pozorně sledovali, kteří se už ani nepokoušeli tajit, jak napjaté mají nervy. Už si nic nepředstírali, nepouštěli se do žádné zdánlivě zdvořilé konverzace. Bylo to pět nepřátel, kteří měli jen jedno společné, put sebezáchovy. A všichni najednou vypadali pramálo lidsky. Jako by se vraceli k prapůvodní zvířecí podobě. Soudce Wargrave seděl schoulen jako stará číhající želva. Nepohnul ani prstem, jen oči měl čilé a ostražité. Bývalý inspektor Blore vypadal ještě hruběji a nemotorněji než dřív. Chodil jako těžkopádně se šourající živočich. Oči měl zalité krví. Jeho výraz, to byla směs divokosti a tuposti. Byl jako bestie zahnaná do úzkých a připravená napadnout své pronásledovatele. Philip Lombard měl smysly spíš přiostřené než otupené. Jeho sluch reagoval na nejtižší zvuky. Krok měl lehčí a hbitější, jeho pohyby byly svižné a ladné. Často se usmíval a jeho rty odhalovaly bílé zuby. Vera Claytornová se chovala velice tiše. Většinu času proseděla zabořena v křesle. Oči upírala kamsi do prázdna. Vypadala jako omámená. Připomínala ptáka, který narazil hlavou do skla a kterého sebrala ze země lidská ruka. Teď se v ní krčí, ochromený hrůzou, neschopný pohybu a doufá, že tou nehybností se zachrání. Armstrong měl nervy v žalostném stavu. Škubal sebou a třásly se mu ruce. Zapaloval si cigaretu za cigaretou a skoro každou zas okamžitě zdusil. Ta nucená nečinnost, k níž je odsoudilo jejich postavení, ho rozčilovala ještě víc než ostatní. Každou chvíli z něho vyrazil příval nervózních slov. Neměli bychom tu takhle sedět a nic nedělat. Musí se vymyslet něco. Určitě existuje něco, co se udělat dá. Co kdybychom zapálili oheň?
2: V tomhle počasí, namítl Blore.
0: Venku znovu lilo. Chvílemi se ozval poryv větru. Skličující pleskání dohánělo všechny bezmála k šílenství. Stručně se dohodli na určitých pravidlech. Seděli ve velikém salonu. Místnost směla opustit vždy jen jedna osoba. Ostatní čtyři vždycky čekali, než se ta pátá vrátí.
2: Je to jenom otázka času, prohlásil Lombard. Počasí se uklidní, pak můžeme něco podniknout. Vyslat signál, zapálit ohně, vyrobit prám, cokoliv.
0: Armstrong se náhle k dákavě zasmál.
2: Otázka času! Času! Čas! To my si nemůžeme dovolit! Všichni budeme mrtví!
0: Promluvil soudce Wargrave a z jeho tenkého hlasu znělo vášnivé odhodlání. Nebudeme, když si dáme pozor. Musíme si dávat pozor. Poobědvali, ale nestarali se už přitom o nějaké konvenční formality.

pět se odebralo do kuchyně. V přilehlé spíži našli velikou zásobu konzerv. Otevřeli si plechovku s jazykem a dvě plechovky s kompotem. Najedli se ve stoje u kuchyňského stolu. Pak se v semknutém houfu vrátili do salonu, posadili se a pozorovali jeden druhého. A myšlenky, které se jim honily hlavou, byly horečné, chorobné. Je to Armstrong. Před chvílí po mně pokrad mu pokukoval. Má šílené oči, úplně šílené. Třeba to ani není lékař. No ovšem, to je ono. Je to blázen, který utekl z nějakého ústavu a předstírá, že je doktor. Tak to je. Mám jim to říct? Mám zaječet? Ne. To by byl potom na stráži. Dokáže se ostatně tvářit jako psychicky zdravý člověk. Kolik je hodin? Teprve 3:45. Pro Krista pána, já už se taky zblázním. No jistě, je to Armstrong. Zas už po mně pokukuje. Mě nedostanou. Já se o sebe umím postarat. Byl jsem už leckde, kde šlo o život. Ale kde je k sakru ten revolver? Kdo ho sebral? Kdo ho teď má? Ale vždyť ho nemá nikdo. To přece víme. Všichni jsme se podrobili prohlídce. Nikdo ho mít nemůže. Ale někdo ví, kde je. Přijdou o rozum. Všichni přijdou o rozum. Bojí se smrti. Všichni se bojíme smrti. I já se bojím smrti. No ano, ale to ji nezadrží. Pohřební vůz už stojí přede dveřmi, pane. Kde jsem jen tohle četl? To děvče nesmím spustit z očí. Ano, to děvče nespustím z očí. Za 3:45. Teprve za 3:45. Co když se ty hodiny zastavily? Já to nechápu. Ne, já to prostě nechápu. Něco takového se přece nemůže dít. Ale děje se to. Proč se neprobudíme? Vzbuďte se. Den posledního soudu. Ne, to ne. Kdyby se jen dalo přemýšlet. Ale ta moje hlava. Něco se stalo s mou hlavou. Jako by měla prasknout. Jako by se mi měla rozkočit. Takovéhle věci se přece nestávají. Kolikže je? Pane Bože, teprve 3:45. Nesmím ztratit hlavu. Jenom když nestratím hlavu, všechno je dokonale jasné, všechno je vypočteno. Ale nikdo nesmí mít podezření. Snad se mi ten manévr podaří. Musí se podařit. Tak, kdo teď? To je otázka. Kdo teď? Myslím, ano. Myslím, že... No ovšem, ten. Když hodiny odbíjely 5, všichni sebou trhli. Chtěl by někdo čaj? Zeptala se Vera. Chviličku bylo ticho.
Pak řekl Blor, já bych si jeden šálek dal. Vera se zvedla. Půjdu ho připravit, nabídla se. Vy všichni můžete zůstat tady. Soudce Wargrave se vlídně pousmál. Myslím, milá slečno, že vás při přípravě čaje budeme všichni raději pozorovat. Vera se na něho zadívala. Pak se krátce, skoro hystericky zasmála. No ovšem, zvolala, pochopitelně. Pět lidí odešlo tedy do kuchyně. Vera udělala čaj a vypila ho s Blorem. Ostatní tři si dali whisky. Otevřeli ovšem novou láhev a sodovku si vzali z bedny s pevně zatlučeným víkem. Musíme si dávat veliký pozor. Šli zpátky do salonu. Přestože bylo léto, v místnosti bylo temno. Lombard otočil vypínačem, ale světla se nerozsvítila. No ovšem, řekl Lombard, motor nebyl dnes uveden do chodu, když na to Rogers nemohl dohlédnout. Zaváhal a pak dodal, můžeme ho jít spustit, co tomu říkáte? Soudce Wargrave zavrtěl hlavou. Všiml jsem si, že ve spíži je balík svíček. Zapalme si raději ty svíčky. Lombard se vzdálil. Ostatní čtyři zůstali sedět a navzájem se hlídali. Lombard se vrátil s krabicí svíček a kupkou talířků. Rozžehli pět svíček a rozestavili je po místnosti. To bylo ve 6:45. Dvacet minut po 6 si uvědomila Vera, že sedět v salóně už déle nevydrží. Půjde do svého pokoje a osvěží si bolavé spánky studenou vodou. Zvedla se a zamířila ke dveřím. Náhle si uvědomila, že v domě nesvítí světlo. Vrátila se a vzala si z krabice svíčku. Rozžehla ji, nechala skapat trochu vosku na jednu misku a svíčku k misce připevnila. Pak vyšla ze salonu, kde zůstali všichni čtyři muži a zavřela za sebou dveře. Vystoupila po schodech a kráčela chodbou ke svému pokoji. Když otevřela dveře, zarazila se a nebyla najednou schopna pohybu. Zachvěla se jí chřípí. Moře. Pach moře u St. Tredeniku. Ano, to je ono. Nelze se mýlit. Na ostrově je ovšem v každém případě cítit moře. Ale tohle je něco jiného. Tohle je pach, jaký byl tenkrát na té pláži, když nastal odliv a na skalách ležely mořské řasy a osychaly na slunci. Smím plavat k tomu ostrůvku, slečno Claytonová? Proč nesmím plavat k tomu ostrůvku? Nesnesitelný, ufňukaný, rozmazlený fakan. A nebýt jeho, Hugo by byl bohatý. Mohl by si vzít děvče, které má rád. Hugo. Hugo určitě. Určitě stojí vedle ní. Ne. Čeká na ní v pokoji. Vykročila přes práh. Průvan od okna zadul do plamene svíčky. Plamen zablikal a zhasl. V té tmě pocítila Vera náhle strach. Neblázní, uklidňovala se. Všechno je v pořádku. Ti ostatní jsou dole. Všichni čtyři. Tady v pokoji nikdo není. Nemůže tu nikdo být. Máš bujnou fantazii, holka. Ale ten pach pláže u St. Tredeniku, to není žádná fantazie. Ten pach tu skutečně je. A někdo skutečně je v pokoji. Teď něco zaslechla. Určitě něco zaslechla.

A pak, jak tam stála a naslouchala, dotkla se jejího krku studená slizká ruka. Vlhká ruka, páchnoucí po moři.

0: Vera začala ječet. Ječela a ječela. Tryskal z ní jekot z nevýslovné hrůzy. Divý, zoufalý křik o pomoc. Neslyšela zvuky z dola, neslyšela ránu, jak se převrhla židle, neslyšela otvírané dveře, boty mužů pádících nahoru po schodech. Vnímala pouze strašný děs. Pak ve dveřích zablikala světla svíček. Do pokoje se vřítili nějací lidé a to ji začalo vracet do stavu příčetnosti. Co se, kruci, děje? Co se stalo? Co je, pro boha? Vera se rozklepala, pokusila se udělat krok, ale zhroutila se na podlahu. Jako v polosnu si uvědomovala, že se nad ní někdo sklání a že jí násilím vtlačuje hlavu mezi kolena. Pak uslyšela náhlý výkřik: pro boha živého, podívejte se na tohle! Otevřela oči a zvedla hlavu. A uviděla to, nač zírali muži se svíčkami v rukou. Od stropu visel široký pruh mokrých mořských řas. To bylo to, co se ve tmě kývalo a co se dotklo jejího krku. To bylo to, co považovala za slizkou ruku, za ruku utopence vracejícího se ze záhrobí, aby z ní vyždímal život. Dala se do hysterického smíchu. Tak to byly chaluhy, obyčejné chaluhy, blekotala. Proto ten pach. A pak na ní znovu přišly mdloby. Vlny nevolnosti, jedna za druhou. A opět jí někdo sevřel rukama hlavu a násilím jí tlačil mezi kolena. Měla dojem, že uplynuly celé věky. Někdo jí nabízel něco k pití, přikládal jí ke rtům sklenici. Ucítila brandy. Už si chtěla vděčně dát lok toho alkoholu, když tu jí v mozku jako poplašný zvonek zazněl výstražný pokyn. Posadila se na podlaze a sklenici odstrčila. Odkud to je? Zeptala se ostře. Blor na ní chvilku udiveně civěl, než promluvil. Přinesl jsem to z dola. Tak to pít nebudu, křikla Vera. Okamžik bylo ticho, pak se zasmál Lombard a řekl uznale: výborně, Vero, máte všech pět pohromadě, i když jste k smrti vyděšená. Přinesu vám láhev, která ještě není otevřena. A rychle vyšel z pokoje. Už je mi dobře, hlásila ještě trochu nejistě Vera. Napiju se vody. Armstrong jí pomáhal, když se namáhavě zvedala. Vykročila k umyvadlu, ale potácela se a musela se o Armstronga opírat. Otočila kohoutkem, nechala trochu vody odtéci a pak si naplnila sklenici. Blor se nasupeně hájil. Té brandy nic není. Jak to víte? Zeptal se Armstrong. Nic jsem do ní nedal, odsekl rozlobeně Blor. Neříkám, že vy, pravil Armstrong. Ale někdo jiný mohl do té láhve něco přimíchat, právě pro takovouhle příležitost. Do pokoje se vrátil Lombard. Přinášel novou láhev brandy a vývrtku. Přistrčil neporušený uzávěr láhve Veře pod nos. Dobře se podívejte, děvče. Žádný podraz. Odloupl z hrdla staniol a vytáhl zátku. Štěstí, že je v domě pořádná zásoba alkoholu. Velice ohleduplné od pana NZ Nejmyho. Vera se zachvěla. Armstrong zvedl sklenici a Filip do ní nalil brandy. Radši to do sebe hoďte, slečno Claytonová, radil Armstrong. Zažila jste ošklivý šok. Vera se trochu napila. Do tváří se jí vrátila barva. Lombard se zasmál. No prosím, řekl. Tak tahle vražda nevyšla podle plánu. Vy myslíte, zašeptala pomalu Vera, že to mělo dopadnout. Lombard přikývl. Podle očekávání jste měla umřít hrůzou. Leckdo by tak umřít mohl, vidíte, doktore. Armstrong se k tomu jasně nevyjádřil. Řekl neurčitě, těžko říct. Mladá, zdravá osoba, žádná srdeční insuficience, to se mi nezdá. Na druhé straně ovšem zvedl sklenici s brandy, kterou přinesl Blor. Ponořil do ní prst a opatrně ho olízl. Jeho výraz se nezměnil. Pravil váhavě. Chutná bezvadně. Blor k němu zlostně přikročil. Jestli chcete říct, že já jsem do toho něco nasypal, tak vám urazím tu vaši pitomou palici. Hovor odvedla na jiné pole Vera, která se po brandy už docela vzpamatovala. Kde je pan soudce? Podivila se. Tři muži si vyměnili překvapené pohledy. To je divné. Já měl za to, že jsem přišel s námi. Já taky, řekl Blor. Co vy, doktore? Vy jste šel přece po schodech za mnou. Já myslel, že je mi v patách, pravil Armstrong. Šel ovšem pomaleji než my, je to starý pán. Znovu si vyměnili pohledy. To je zatraceně divné, opakoval Lombard. Musíme se po něm podívat, zvolal Blor. A první zamířil ke dveřím. Všichni šli za ním, Vera poslední. Když sestupovali po schodech, Armstrong poznamenal přes rameno. Třeba zůstal v salonu, to je taky možné. Přeběhli halu a Armstrong hlasitě zvolal. Wargrave? Wargrave, kde jste? Nikdo neodpověděl. V domě bylo hrobové ticho. Jen zvenku bylo slyšet mírné pleskání deště. Ve dveřích do salonu stanul Armstrong jako skamenělý. Ostatní se za ním zastavili a hleděli mu přes ramena. Někdo vykřikl. Soudce Wargrave seděl na druhém konci salonu ve své oblíbené lenožce s vysokým opěradlem. Vedle něho hořely dvě svíčky, po každé straně jedna. Ale ty, co na něj hleděli, nejvíce ohromilo a poděsilo, že tam seděl v rudém hávu a se soudcovskou parukou na hlavě. Doktor Armstrong pokynul ostatním, aby zůstali stát, a sám vykročil k té tiché postavě, jejíž oči hleděly strnule před sebe. Doktor poněkud vrávoral, jako by byl opilý. Sehnul se a zadíval se do té znehybnělé tváře. Pak rychlým pohybem zvedl paruku a upustil ji na podlahu. Odhalil tak vysoké soudcovo čelo a v jeho přesném středu kulatou temnou skvrnu, z níž odkapávala krev. Zvedl bezvládnou studenou soudcovu ruku a hmatal po tepu. Pak se otočil k ostatním a promluvil. A jeho hlas, bezbarvý, otupělý, zněl jakoby zdaleka. Byl zastřelen. Probůh, ten revolver, vykřikl Blor. Doktor dodal temným hlasem. Má prostřelenou hlavu. Okamžitá smrt. Vera se schýbla k paruce. To je ta šedá vlna, pravila s hrůzou. Co se ztratila slečně Brentové? A Blor dodal. A ten červený závěs, který zmizel z koupelny. Tak k tomuhle to potřeboval, šeptala Vera. Najednou se rozesmál Philip Lombard vysokým, nepřirozeným smíchem. Pět malinkých černoušků k soudu spolu míří. Jeden z nich se soudcem stal, zbyli jenom čtyři. Tak tohle je konec krvavého soudce Wargravea. Už nebude vynášet rozsudky. Už si nebude nasazovat černou čapku. Dneska naposled předsedá soudu. Už nebude mít závěrečné proslovy a nebude nevinné lidi posílat na smrt. Kdyby tu byl Edward Seaton, ten by se nasmál. Panečku, ten by se nasmál. Jeho výbuch všechny ostatní zarazil a šokoval. Vera zakřičela: ještě nedávno jste říkal, že ten neznámý je on. Philip Lombard zvážnil. Vystřízlivěl. Já vím, řekl tiše. No, byl jsem vedle. Tak tady je další z nás, který prokázal svou nevinu. Příliš pozdě.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

statečný mě vedlo ve snech mých a do dneška mě vedou v dobách zlých. Od té doby uběhlo let 45, už taky stárnu, je to fakt a život není med. Čas je prvít neúprosnej, hlava šedí a chlap se to ani nediví. Jen vzpomínky mi často vracej sedm statečných, taky na ně zapomenout byl by vážně hřích. Co mi dali naštěstí, se nedá lehko vzít, tak denně jdem se znova za čest být.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu.

se blížím dávno, dopravní ruch stich, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.

0: Jak klakson zní,
1: klakson zní,
0: ulicí,
1: ulicí
0: se rozléhá,
1: se rozléhá.
0: Každý
1: chodec
0: dávno ví,
1: dávno ví,
0: že řidič vždycky právo má.

0: ten svůj klaxon.
1: S chutí se jedu tě rád, klaxon můj,
0: klaxon můj,
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu mám,
0: k němu má
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.
1: Zkus jít dál,
0: dál,
1: a jaký zbyl,
0: jaký zbyl. To v ulicích se stává, řidič ten se nesníží. Stále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.
0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost chvíli vzdát. Nočním chodcům přednost dej. Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
2: Jsme na vlně bezpečí.

0: Noc s hvězdou.
1: Mussolini a Dollfuss se vypravili k Zeusovi poradit se s ním o politické situaci. To, co se ho zeptali, a to, co jim Zeus odpověděl, vám tady v rychlosti zaspíváme. Od těch dob, co s fašisty jsem vedl pochod na Řím, aniž se sám opařím, vždycky něco zavařím. Občas kanon aeroplán se Maďarsku dodá, ať se stekem ohlodá celá ta malá dohoda. Historie bez lásky nové svazky tvoří, ať mi nikdo neleze k jaderskýmu moři. Ta bota, co Itálie vypasovala, už je mi dávno malá. Eja, eja, la, la, la. Zeus, starý znatel Říma, tento posudek zahřímá. Proti hladu stvoření.

0: válce divadlo, jak to špatně dopadlo, Rakousko se rozpadlo. Tenkrát ještě Vídeň držela z Paříží krok, ale dnes je nám Vídeň velká jak starý Kajzero. Politiku obstarají cizí diplomati, Bela, Gerund, Alijí a Austria platí. Proč já, chudák malej, nejsem o kousek větší? Sotva jsem zahnal rudý, už mám hnědý nebezpečí.
1: Zeus, historie znalec, prorokoval sklopy palec.

0: Noc plná hvězd.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mým mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Řka, že takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopů. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: Noc s hvězdou.
1: Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka o Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal, a ve svých 40 letech je jimi mile rozrušen. Také krejčík, chce-li šatky prodat, musí látkou šetřit a stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglu, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř schodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukujíc si hlavní motiv z Carmen, přešla bioložka 2krát laškovně jevištěm. Poprvé zatahala Winterspoona svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořili sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Schlehoffera, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout ekrtové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme s děšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče ekrtovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.

0: Vítejte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už téměř 240 let, kdy se v ústí Dněpru vylodili Turci ve snaze zmocnit se tohoto malého cípku země, z něhož by poté Rusy vyhnali z Novoruska a zapálili po případě i kavkazské državy. Ale Rusové jsou národ průkopníků a na novém místě se dovedou skvěle zabydlet. Jako každý usedlý národ nesnáší, když na ně někdo podniká nájezdy, plení a odvleká jejich občany do zajetí. A jakmile se proto naskytne příležitost, Rusové berou pod kontrolu a likvidují státní útvary, z nichž území by mohlo Rusku něco hrozit. A právě takto dopadl krymský chanát, které Rusko po staletí hospodářsky i vojensky podkopával. Klíčovou roli pak sehrál generál Suvorov. A právě o něm a o této události máme celý článek, který připravil Timur Šerzad.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Neno!
2: Hlusně si hák!
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlusně si hák!
1: Maskujte to!
2: H, jako hovězí L, jako ledvinky, U, jako Undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako Ondatra, jenomže má na začátku...
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje poklauslá, pěkně vítám.
1: Tak se posaďte,
2: děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: no, to víte, osud... Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
1: No.
2: A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
2: No ona každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudruh,
1: no výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte?
2: No, zaplať pambu, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, přece jasné.
2: To
1: ne,
2: to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice.
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7,
1: no. No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: Jo, já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No, já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak se to uhád. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale to pak člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, no. Abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A ta... No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
1: Zrno? Všechno z Ječní?
2: Jo.
1: A proč on chce prý z Ječní?
2: On prej byl zvyklý na Žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z Hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Rizikáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí, v Hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v Hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do Hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaký lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: To nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, Pouštěcký? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, špatně, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: duši. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy, no.
2: To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Ale směju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to ukázal.
2: Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
2: My toho Nádi hází Imre, my ho šoupneme do ty Ječný a máme to v oba z krku, ne?
1: Počkejte.
2: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
2: Ano, přece kvůli ty ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
2: No co máte Nádi hází Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
2: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ven!
2: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.

0: Noc plná hvězd.
1: K největším nepřátelům hrdolíru Trampského v žírné krajině u obce Kozodoje patřila neuvěřitelná odrůda padělstva a masňáctva, jež se tam zachovala navzdory času a rozumu. Klub zabudnutých slávův. Tento početný spolek velebných kmetů, lechů, stařešinů a jejich stoletých rodů vinil trampíře z neúcty k tradicím staročeským a volný život v přírodě jim krutě zazlíval. Střetli se s nimi na svých dobrodružných toulkách naši známí hoši Forbes, Ping Pong, Čiklec a Nick Wharton. Nezůstalo jen při diplomatických varováních. Naopak. Útočilo se nyní se vší promyšlenou strategií, jak slovně, tak ručně, až nepřátelství a útoky vrcholí v nelítostný boj muže proti muži. Jsme svědky slavné a nezapomenutelné bitvy u Kozodoji. Nad zákopy se vstyčuje velebná postať pana šumichrásta Malbohána, jenž posměšně provolává. Hej, trampíři, kam si je podělo vaše udatenství? Kam autoky a šturmy bouřny? Oj, pravdníci necudní, kteří s mlitkami v mlází je spávasta. Nijest vám s muži váletí a nije jako krti v děrách autočiště hledatí. Tu se jí hned objevila na barikádě junácká busta Forbesova, jenž takto odpověděl. Moc se nevytahujou, paďoure sádelnatej. A slez dolů břichatej vejre a já ti ukážu, jak se tancuje rumba. Starý paroustevníku fousatej. Vedle pana Malbohána se vynořila ježatá hlava jiného udatného stařešiny. Slyšeli jste, muži, a? Kak si rauhal cudzácký žoldněř našemu předseděje? O tlauštce drze mluvíš, je tam mršina vychrtlá. Prýdi jen, trampisko, prýdi k nám, já ti preske byli blbaučkou, palicou dám. Mají nějak moc hovorů, oni astracháne, ulákal v odvěť Ping-Pong. Přijdou oni k nám na mejdana, uděláme si z jejich fousů struly na benjo, masňáku oteklej. Jsou na nás kraťas i s tím jejich staročeským pulóvrem. U černoboga, vy obštinové, pokřikoval jiný bojechtivý kmet. Však až naše kuše stříle ti počnou, kušny vaše zmlknou. Se nebáv, ruino z rujány, síc budeš moc mocnej ležet v mocnici, odpovídal Čiklec vinohradsko-nuselským nářečím. Ti to graficky znázorníme, se skovej dědoure, he, tady blouděj kolem facky. Hoho, partejko přehubená, zle poničán bude tvůj frňák, až ho nabourá pěst bogatýrská. Jseš bohatýr, ty chudínko, hoho, ty nudle cezená přes kanál. Ucem ti cihlou repák, až ti sletí ten tvůj polapskej tralaláček. A vůbec, houkal posměšně Nick Wharton. Nick se sotva držíte na nohou, sral bockové. Jste v loji i s tím posvátným dědourkem. Neblbněte a vzdejte se. Vzdejte se, poserové, zařval Forbes. I vstyčil se naproti němu šumichrást Malbohán v celé velikosti a strašným hlasem odpověděl. Govna!

než po vybouření válečnických půdů obou stran a po několika zásazích moudrých hlav výše postavených propuklo slavné smíření. Sepsán mír Kozorojský 1932 a uspořádána lidová veselice, kde došlo k velikému zbratření lidu trempského s národem masňácko-paďourským. K večeru však, budíž bohům žalováno, nastala doba návratů a loučení. Menší trempské oddíly se vydali na pochod pralesem, aby zastihli poslední smíšen vlak. Ale největší část zálesáctva měla za cíl primátora Littricha, kotvícího v Kozorojské rejtě.

cikanou, stezkou zvěří vyšlapanou, ač ráda zvířátka mám znovu, obětí si žádá lovu, vášeň vyšla, jsem si

Dlouho jsem se načekala, byl roztomilý však, že plakala, jsem po spatření šakala, já dojetím se rozplakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la la, dojetím se rozplakala. Hrál si se mnou nahoněnou, chtěl mi asi dáti babu. Hrál si se mnou nahoněnou, nebylo to bez půvabu. Ku podivu, avšak ale, zmýlila jsem se však ale, pozdě jsem volala maminku, zbaštil mne jako pralinku, to jsem odšakala, nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem odšakala, nečakala, jenomže zapomněl před dobrým.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak dobrý den, můžu přisednout?
2: Ano.
1: No, nebolí zoubek?
2: Ale, zoubek když se bavím, tak nebolí.
1: Tak správně, tak se bavme. Tak o čem začneme dneska? Já bych si zatím nalil trošku vína a začneme. Já bych navázal tím třeba, že venku prší.
2: No to když to budou vysílat, nebude pršet.
1: Aha, to je pravda. Vidíš, jak to je klamný, jak ten realismus.
2: Klamný, no. To je klamný.
1: Tak já řeknu, že venku střídavě oblačno.
2: To může, to je vždycky.
1: Ať si to posluchač přebere.
2: Ano, střídavě oblačno.
1: Se sklonem?
2: Se sklonem ano. K zatažení.
1: Ale že nad Skandinávií se jasní.
2: Ano.
3: No tak, kdybyste jí dovolil, já bych se chtěl vrátit k jedné takové věci, jak jsme tady mluvili o tvých rodičích, kdybys mohl tuhle otázku trošku rozvinout.
2: Ty mý rodiče neměli takový, jak bych to řekl, neopsali takový kruh co do zajímavosti, jako ta rodina toho Voskovce, že jo. A s tou rodinou toho Voskovce taky jsou spojený Fričové, tedy ten klan Fričů, těch toho revolucionáře a pak těch sklářů.
3: A to jde až po Martina Friče, nebo to není tady?
2: No, Martin Frič patří do toho taky klanu. No. Ano, ano, ano. No a potom jsou ty Kavalírovi, ty sklárny, že jo, tam. A to Sázavský údolí, protože tam si ten malíř český, ten Soběslav Pinkas, postavil chalupu. On totiž byl velký Čech a tady byla asi v 80. letech národopisná výstava někde v Kinského zahradě, kde byly postaveny české chaty a byly takový ty modely těch stuhlejch chodů, co mají na sobě takový ty skutečný kostýmy, co když tam jsou delší dobu, tak v těch faldech mají prach. Je to takový, mně se potom někdy zdá takový trošku příjemně...
3: Je to panoptikální.
2: Ano, ano. A příjemně příšerný.
3: Ano, ano.
2: A on si jednu, pak když se to rušilo, tak si jednu takovou tu chalupu koupil, rozmontovali to, nechal to odvést na Sázavu. Sázava Buda, tam co je Čertova brázda. Protože v tom kraji starý pan Vaxman, otec tatínka Voskovcovýho.
3: Tedy dědeček Voskovců.
2: Dědeček Voskovců byl lékař. Lékař Lidumil, který jezdíval po tam těch vesnicích na koni. A měl, já nevím, řadu synů, asi 8. A z toho byl taky ten doktor, ty dva zubaři Vaxmanové. Jestli víš, když pamatuješ v Praze ten Alois Vaxman.
3: Zubařů pamatuju moc, ale žádný Vaxman.
2: No a pak ten malíř Vaxman, maloval takový břízy a u nich takovou nahou slečnu. Prostě to byl jeho kraj, že jo? Zřejmě kvůli tomu nějak se musela asi seznámit dcera tohohle z toho Pinkase s tím mladým Vaxmanem, ano. Že jo? A on ten Pinkas si tam nechal dát dohromady tu chalupu, ale protože žil ve Francii a měl ženu francouzsku, tak si ještě zdokonalil, že si ji rozšířil a přidal k tomu takový francouzský prvky, takovou francouzskou příjemnost, jako třeba, že si tam udělal v kuchyni takový vysutej krb, kde se dá grilovat, jak je to ve Francii zvykem. No prostě udělal z toho moc pěknou prostředí. Věc. A kdysi dávno vyšší paměti babičky Kavalírovi. A tam nějak se o tom taky píše, ví. To byla z toho údolí, toho ty Sázavy. No, naše rodina byla jiného druhu, tako, nebyla taková, tak, jak bych řekl, tak všeobsáhla. Z ty maminčiny strany, tam byla jedna babička, to je za všecky drobný.
3: To je ta, co měla tu poselky?
2: Ta měla tu postupu. Babička Choděrová. To byla moudrá ženská. Ono by dneska byla asi 2900 nebo kolik. No přes 100 let by musela být. Ona byla před průšákama skovaná v 660. pod sudem, nahoře, na tom. Aby neublížili tedy sexuálně, že? Tam ji schovávali. No tak by to je 100 let zrovna, co se tyhle
3: ano,
2: dívky schovávali.
3: Co se to hnalo odsudy. Zemí.
2: A tam měla takovou zvláštní moudrost a humor. Takový vejšplech, ty obrovský. Ona byla už velice stará a jednou přišla ke mně do divadla několikrát a ona neslyšela dobře. Ale protože celý svůj život vedla nějaký podnik, protože si měli pronajatou hospodu. Tam ale z toho vidí, že mám špatný kádrový posudek vlastně. Oni měli taky pronajatou tady černý pivovar. Ne, tomášský pivovar. A můj dědeček, ten se o to nestaral. Můj dědeček, ten, tedy její muž, to byl člověk, který jako žil pro pravdu, jo. On si pronajal hospodu, tam bylo špatný pivo, ne? No tak on si posílal vrchního svého vrchního čišníka ze Žbánem do ty druhé hospody, kde měli dobrý pivo, k tomu stolu, kde seděl se štamkastama. Mamičku mohl trefit člak, protože říkala, ty si děláš hezkou reklamu. On říkal, ale to naše pivo není k pití. Přeci nechceš kvůli reklamě, abych pil špatný pivo. A on dělal taky takové věci, že třeba, když měli na Zbraslavi, když byli mladý, nějakou hospodu, tak on měl vycvičenýho toho krahulíka, ne? Ten krahulíč, babička, když přišli hosti a babička dělala natloukala vídeňský žizek, ten krahulík to slyšel na větvi. Tak přijít oknem, popad do spáru řízek a ulít. A babička ho jednou také nalákala, zavřela okna, teď ho po něm házela paličkou, že ho zabít. Dědeček to zakázal. A řekl to ne tedy, takového krahulenka nikdo nemá, tak to radši ať se žije ještě jeden řízek. Tak ona ho pak dala nějakému hajnému do dobříše a krahulík se namích a z dobříše zas přilít zpátky na ten řízek. To by měli slyšet vědci, protože tomu se říká podmíněné reflexy.
1: Ano.
2: A no tak já mám z téhle strany spíš takový směšný historky.
1: Já vím, že si mě třeba tuhle babičku vždycky uváděl jako důkaz, že i u nás tedy je dostatek materiálu k absurdním povídkám. Já vím, že jsem ti jednou říkal nad knížkou James Tarbra, toho Američana, že u nás se tento humor v životě nevyskytuje. Ty jsi mi tenkrát právě o této babičce vyprávěl, říkal, vyskytuje, ale nikdo ho neumí popsat a vidět. A
2: no ano, babička přeci už ve vysokém věku vydala na Žižkově Žerotínově ulici, tak měla takovou pomocnici v domácnosti, který ona říkala baba poslice.
1: Aha, poslice, já říkal poselkyně. Poslice.
2: Baba poslice.
1: Ano.
2: A to byla opravdu taková baba jak kulový blesk. A ovšem vždycky, když ji potřebovala, ona ji chtěla jenom, když ji potřebovala, ona nechtěla, aby byla u ní celý den. A ona ta baba poslice taky ne, tak jak to udělat? Ona neměla telefon, ani babička, ani baba poslice. No tak babička komunikovala tím způsobem, když ji potřebovala, takže otevřela okno, z toho okna vyndala portviš a na konci toho portviše měla přibitej hadr.
1: Takhle, prapor, prapor.
2: No ne jako si, prapor,
1: já vím, ale tak, tedy
2: ale
1: jako
2: za roh, jo,
1: signální jen, takový. Takový.
2: A vystrčila to ven a žižkovští občané chodili a viděli, a paní... Paní Choděrová schání babu poslici. Tak když ji někdo někde viděl, tak řekl, paní Choděrová chce s váma. Načeš, baba poslice zazvonila, babička otevřela, poslice šla rovnou k oknu, vyndala prapor, řekla, co si přejou. Jo. Tak tohle byly její takový... Ona byla velmi praktická. Ona, jak jsem potom začal, my přišel k nám do divadla, už byla hodně stará, protože právě, že ona byla zvyklá na vedení podniku, tak já si tam, babičko, jak pak se ti to líbilo, to představení? A ona říká, ale Jeníčku, tak jsem to pozorovala, to vás musí stát hodně draho, to představení, aspoň 7 000 denně. Já mám, babičko, 8. No vidíš, já to tak odhadovala. Ale jak to ta baba odhádla, já nevím.
1: No, to je podivný, protože
2: rozumím, ten nákladý,
1: like nemůže mít, no,

0: orchestr a tohle. Ona měla prostě takový šestý smysl na tyhle věci. No a kdyby ho bývala neměla, tak protože dědeček ho zřejmě neměl, ano, tak někdo ho v té rodině nakonec musel mít.
1: Ano, to v každé rodině musí aspoň jeden člověk mít šestý smysl.
0: Ano, u vás je to tvoje paní, já to znám. U nás je to někdy moje žena, většinou ten pes sama. Někdo to musí mít, to je pravda. No, a tak tohle je ten, jak se tomu říká, to je ten to pozadí.
1: To zázemí.
0: No, to zázemí, strašně nerad slyším to slovo zázemí. To
1: já vím, to je to vojenský, ano, to je vojenský termín, takový neblahý vlastně.
0: Zázemí, já si vždycky zázemí představuju, pošlapaný, zničený, jak se ta fronta pohybuje, jo?
1: Ano, couvá sem couvá, a tam.
0: Tak já to zázemí nerad slyším. Ano. To pozadí, když se dá říct pozadí.
1: Pozadí, ano, dá.
0: On je moc věcí, který se dá říct.
1: Jinak.
0: Například, ono se dá říct, že lidi zajímá vydělat si něco, ano. Nebo lidi zajímá mít nějaký zisk. Ale protože to jsou starý český slova, tak proč bychom říkali, když se dá daleko jednoduše říct, že lidi by měli být materiálně zainteresováni.
1: Ano. Správně.
0: No tak to je v duchu doby. No. Tak to jsme se dostali kam?
1: No dostali jsme se na pořád ještě tedy k době těsně před Westpocketkou. To je k tomu, ano. K Ouhoři v Rouře, no. A k tomu, že ty jsi napsal povídku, která se jmenovala
0: Ano.
1: Muž, který hledá, sbírá který tváře rozhořených.
0: Fotografie rozhořeny. No, tak to bylo tak, já jsem byl tenkrát pod vlivem, hrozně se mě líbil Chesterton. Chesterton to byl ten anglický spisovatel, takový ten katolický obraz v zrcadle toho bezbožného, ale původně tedy evangelického, Bernarda Shaw, že jo?
1: Ano, já jsem četl jejich polemiku a to bylo nádherné.
0: No jo, to jsou slavný polemik. A byl obrovský chytrý člověk a to je ten, co vymyslel Father Brown. No,
1: Otce Brown, ano.
0: A řadu jiných věcí taky. Tenkrát tady vyšel ten Otec Brown, a myslím, že to vydal Václav Petr. Václav Petr, který byl tenkrát mladý hoch, který se proslavil tím, že začal vydávat Walkera, že jo. A myslím, nejsem si ale jistý, jestli to bylo. Jmenovalo se to, myslím, Klub podivných živností.
1: Ano.
0: No, mi se to strašně líbilo. Pod vlivem toho, protože jsem byl moc mladý a takový epigónek, jsem napsal tu povídku Muž, který sbíral fotografie rozhořených. No, chodil jsem s tím z redakce, do nedělních příloh. No, vždycky jsem si koupil ty noviny a hledal, a byl jsem těsně zklamaný. Najednou jsem udělal tu státnici. A řekl jsem mamince, tak tady to máš, maminko, já ti koupím nový klobouk, aby jsi to mohla za to dát. Tady máš ten diplom, já se tím poroučím fakultě. Ale zapsaný jsem naštěstí zůstal. A jeli jsme nějak s Voskovcem do tyhle chalupy na Sázavu. Protože jsme si řekli, že bychom napsali nějakou věc. Jak k tomu došlo, nevím, myslím, že Fencl dokonce tenkrát psal v novinách. Fencl měl arénu a tam hrál takové hry podle vzoru pařížských muzikálů nebo revy. Oni to dělali tenkrát jednoduše. Oni jeli na týden do Paříže, koupili se na týden první řadu. A teď to všechno psali, obkreslili a pak to dělali tady autorský práva. To bylo tenkrát nějak na zadrmo. No, to už asi mu nějak nešlo, četl jsem v novinách takovou zprávičku, že by udělal soutěž, že by hrál nějakou českou revue. A mě tak napadlo, že by se mu to jako mohli nabídnout nebo co. A mluvil jsem potom s Voskovcem a měli jsme tu písničku Kupuju hrobku, prodávám hrobku. Kupuju levně, prodávám levně. Není tady času na smlouvání. Hrobka stojí přímo pod estrání. Zde je ta hrobka ku prodání. Ku prodání však je koupení. Určitě tahle ta hrobka není. Proč? A tak to šlo dál, že jo. A my jsme si řekli, hele, když napíšeme něco před tu písničku a něco za tu písničku, tak máme revy. No, tak já znám jednoho, ten tady sedí přede mnou, ten si to taky tak představoval kdysi dávno, než jsme přišli na to, že si to tak nedá dělat.
1: Nedá, ano.
0: No a jeli jsme tam do ty Sázavy A řekli jsme si,

0: že napíšeme tuhle revi, on napíše knížku, která měla svý jméno, já už nevím přesně kterou, a já napíšu knížku za týden.
1: Proč? No je, tehdy týden.
0: Jo, koupili jsme si salám, rum a chleba. Zatopili jsme si, a bylo vedro. Dali jsme si na zem ty slamníky, pač, aby jsme měli kde pořádně spát, pak jsme vytápili než jeden pokoj. A že jako než začneme psát, že se musíme posilnit. A tam jsme si na těch kamnech rozkrajili ten salám. Ha. Začali jsme si ho opejkat a on pustil ten špek, že jo, začal se tam připravovat. Do toho jsme rozkrájili chleba. A on se nám ten chleba začal osmažovat a my jsme tomu začali říkat, že to jsou karbonky, protože on byl připraven jako uhlí. Karbonky ve vlastní šťávě. A to jsme jedli a zapíli jsme to rumem, tou flaškou. No, měli jsme ukrutnou srandu, ale ukrutnou. Ale nic jsme nenapsali. Tak jsme si šli do jeden koupit zase salám, chleba a rum. A zase jsme nic nenapsali. A pak on musel někam jet, myslím do Kutné Hory za někým, ale na den jenom. A říká, hele, ty to tady uklid a zatím napiš půlku, jo? No tak on se pak vrátil a my jsme tam vůbec nic nenapsali, než jsme si jako udělali takovou úvahu. A psali jsme po kavárnách potom. Co ty si dělal mezi tím, když já dělal tohle?
1: Kdy?
0: No v té době, tak já bych věděl, ty tady vyslycháš, co já dělal. Aha. A nikdo neví, co jsi dělal ty, nebyl jsi zavřený.
1: To jest, moment, to jsem skončil úspěšně obecnou školu. Hmm. A dostal jsem stipendium města Plzně na vstup do reálné školy.
0: Ne.
1: Já jsem byl nejlepším žákem svého obvodu v 5. třídě obecny.
0: Ty jsi byl batole.
1: Batole.
0: Ježišmarja.
1: No ale pak se to rychle vyrovnalo, protože už ve 13. jsem vás znal a fandil vám, takže ono to šlo potom obrovsky rychle.
0: No.
1: Ten můj růst a ta vaše obrovská popularita.
0: A ta naše, ta rozsévání zkázy.
1: Ano, tak asi, že už mládež byla zasahována i v daleké Plzni.
0: Ano, to v té době jeden pán, který chodil do Daliborky hrát mariáš a měl pleš a tu si vyksoval, aby byla černá a nebyla vidět. Snad se aeroplánu, protože jináč to bylo vidět, že má navyksovanou pleš. Ten hrál dobře mariáš, ten vždycky říkal, když jsem přišel, já tam chodil, jsem byl kavárenské dítě. Říkal, no, už je tady zase ta saxofonová generace. A je starý mají vždycky nádherný nepochopení pro mladý, že jo? Proto s tím já nejvíc bojuju. Proto teďka jsem si už nechal stát vlasy jako Beatle, krk si nemeju, abych se od těch máníček nerozlišoval. Teď si koupím paruku, rozšmajdaný boty, takový usmrkaný černý kalhoty a černou vestu koženou a postavím se na roh a budu mladý.
1: No já myslím, že líp to nemůže pro dnešek skončit. Mohl bych přijít zítra na pokračování?
0: No klidně, sama sebou.
1: Takže v tutéž hodinu zítra tady, nashledanou.
0: Ano, nashledanou.

0: Noc s hvězdou.
1: Pro dnešek to, myslím, stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku, co říkáte? Já jenom, aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě, a ještě dvě, a pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinný krb ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky. Když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned mojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout. Nějak to udíká. Ohýnek jen z komíra.
1: V kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domácký. Pojďte vedle.
2: Kde pak vedle? Kde pak? Já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout, jdi si. Potom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských, budete si užít taky ke kachlíkové.

0: Já tě lituju, on tě lituje, my tě litujem, na tě udáví.
1: Noc plná hvězd.
2: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
3: Věci, a tady nejsme do rána.
2: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
3: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
2: To ví, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou drousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec, buďte jako Karel Haschler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, Deškovice, číslo popisné 312.
4: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
2: Takové dýchánky.
4: Přástky bychom mohli říct.
2: Čaje o 11. hodině noční.
4: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šprýmy.
2: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval. A to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad. A my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
4: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
2: Pozor. No.
4: Ovšem zase bychom neradi, kdybyste se sem nějak lavinovitě hrnuli.
2: No, já tady musím říct, že v programu je psáno taky, kdo může vystoupit na tom dnešním večeru. Za A členové Semaforu, za B přespolní umělci, za C přihlášení z publika. A tady je právě na vás, abyste se o přestávce přihlásili. Ten, kdo chce samozřejmě vystupovat, tak zajde tady.
4: Ano, já bych navrhoval představit pana Balcara, který vás bude evidovat. Pane Balcare! No,
2: zapíše jméno a...
5: To je pan Balcar.
0: Hry dělíme na za prvé škrtiče, bez mě pak anakonda, boa, pitón neboli hadvodní.
2: Později? Tak tenhle pán vás bude evidovat. Bratislava, jako všem žádné houfy, zbytečné tlačenice, jeden hezky po druhém a... Tak, no a...
4: V každém slušnějším lokále bývá zvykem představit kapelu. Učiníme tak i my.
2: Ovšem, já mám pocit, že v tomto místě bychom měli provést takovou malou hudební zkoušku.
4: Samozřejmě, protože v této noční době by se nám mohl k nástrojům vloudit nějaký pobuda,
2: vandra,
4: tulačisko.
2: Které se právě touto letmou zkouškou odhalí.
4: Ano, což kdyby tam příživník zasedl nějaká.
2: Pojď se na to.
4: Tak hrajte, příživníci.
6: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš. Dokud ti neslžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi.

0: jste slyšeli?
1: Evropská unie je díky Bruselu a Leyenové v pasti, protože dál bezhlavě půjčuje Ukrajině na válku. Ale ruská nafta ze Spojených států do Evropské unie proudit může. To je prostě komedie. Putin je na rozdíl od Leyenové a spol vůdce. Budoucí francouzská prezidentka však nabízí Babišovi spojenectví a tak možná Francie a Česká republika spolu například se Slovenskem a dalšími rozumnými zeměmi budou s Ruskem jednat. Inu, na rychlém úpadku Spojených států je nyní nejpozoruhodnější, že až hospodářsky dopadnou na dno, budou na tom stále pořád lépe než my v Evropě. Unijní věrchušku obecně a Leyenovou zvlášť zachvátila neuvěřitelná panika, až se tají dech. De facto každý týden je tu další potrhlé politické prohlášení a další zvyšování vlastního platu nebo výzva poslat do Kyjeva další a další evropské peníze. A proto se teď ukáže, kdo z koho. Co ty na to, Andreji? Ptá se mimochodem spolu s námi Martin J. britský novinář, který o tom napsal celý článek.
0: Na stránkách protiproud.info

Letí čas a voda plyne, co bylo včera, dneska není. A zítra zas je všechno jiné, jen lidská hloupost.

0: Noc s hvězdou.
1: Divadelní herci, herci filmoví, i ti, kteří píší knížky, mají rádi filmové grotesky. Jak je to u tebe?
2: No, především mám rád filmový grotesky, protože to je základ všeho. Já vždycky říkám, to je maturita a univerzita současně, kdo tím projde. Já si myslím, že jenom bych řekl takový potrefení lidé se nesmějí groteskám, ale kdo je zdravý, tak se ohromně baví. Já jsem tím byl odkojený, já měl zvláštní štěstí, čeče v mládí. V Plzni, když se zrušila němá kina a byl zvuk zavedený, tak tam zůstalo jedno němý kino a to bylo kino Nebe. Dneska se jmenuje OK, což není OK, ale obecná kuchyně. Tak tam zůstal němej film a byly dva programy týdně, to je 3 dny jeden, 3 dny druhý, a vždycky 2 filmy. A to už jsem rozumbral, to už mi bylo 15, 16, 17, takže už jsem se o film velice živě zajímal. Takže já prošel celou školu němýho filmu ještě jednou znovu. Tam běželo všecko od těch slavných sovětských Eisensteina, Dovženka a tohle, Pudovkina, až po americký grotesky a Douglase Fairbanks, mám vůbec největší lásku němýho filmu. No a tam jsem viděl všecko znovu, už jak říkám v letech, kdy jsem rozuměl. Původně jsem grotesky viděl v dětství, no tak to víš, že jsem se smál, že to jsem byl zdravý dítě, to je normální. Takže jsem se ohromně bavil. A ještě jsem z toho neměl ten rozum, jako potom těch 16, když jsem to viděl znovu a tam jsem to teprve docenil.
1: Vybaví se ti nějaká situace třeba pro tebe, nejen jako pro herce, ale jako pro autora, doslova absurdní, když třeba vysloví jméno Buster Keaton?
2: No, Buster Keaton, to byl můj velký miláček. Hodně kdo říká, že třeba se Busterovi Keatonovi smál více než Chaplinovi. To je možný. Já je nemůžu srovnávat, taky nechci srovnávat, protože Chaplin byl tragikomický herec, že tam nešlo jenom o legraci. Teď říkám jenom, ovšem nemyslím to tak, protože když jde jenom o legraci, tak to má taky svou kvalitu. A Buster Keaton, Frigo, tedy to byl obrovský komediant a současně ohromný akrobat, protože on si všechny věci dělal sám. A já nikdy nezapomenu, jak točili tornádo, padaly baráky celý a Frigo procházel ulicí, stál a koukal na takový veliký dvoupatrový barák, který na něj padl, ale měl jedno okno otevřený a on akorát tím oknem prošel. Jak to natočili člověče, to nevím. Dneska, kdybys to chtěl od filmařů, tak řekl, byste se zbláznili. A to, on zůstal klidně stát a ten barák na něj pat a tím oknem on projít.
1: Ty jsi hovořil o tom, ale sám si připravoval věci, dejme tomu
2: ano,
1: třeba
2: všecko,
1: záběry. Nebo
2: všecko, ano. On, já jsem slyšel takovou historku, nějaký mladý italský režisér, když už byl Frigo starý a bohužel nemajetný, tak bral rád jako role třeba do cizího filmu a to točil v Itálii. Chtěli od něj jediný záběr, že vyběhne z lesa, prudce vylítne a tam je poslední jediný strom volný, tedy sám, a on se o něj praští do šišky a upadne. Že? A říká, no to může zahrát jedině Frigo, že ten dovede geniálně padat, tak Friga. Tak sehnali Friga, produkce sehnala, on přijel a teď ten režisér prý žasnul, jaký to je profesionál dokonalý, protože si určil sám, kde má být kamera, sám si určil, kudy vyběhne, kam doběhne, kde je ten strom, všechno si to změřil, naměřil, podpočítal kroky, precízní práce. Jo? A ten režisér do toho nezasahoval, ten říkal, on ví sám nejlíp, co potřebuje. A Frigo si pak dal udělat takovou čepici nebo klobouk, a jehož jednu stranu si dal vycpat, tou, kterou narazí na ten strom hlavou, že jo. Oni říkají, no to je fantastické, jak on myslí i na to, jak má být ten klobouk vycpaný, jak, kde narazí, přesně tak. A šel na ostro, klapka, záběr, Frigo vylít nádherným způsobem, se praštěl do hlavy, upad, ale už nevstal. On se bacil omylem o levou stranu a zůstal ležet, takže ho křísili potom, tak si říkali, ano, dokonalý profesionál, ale splet si nahoru levý čelo s pravým čelem, tedy spánek za spánkem, že jo.
1: Na letošním Karlovarském festivalu se podílel na pořadu Videovary.
2: Ano.
1: V tom okamžiku se každému ale vybaví i momentky filmového festivalu, které jste před řadou let točili v Karlových Varech. Zažili jste i při těchto natáčeních situace, o kterých se třeba s odstupem doby říká absurdní nebo komický?
2: Je, velice často, tak to byla taková zvláštní práce, kdy jsme za 14 dní festivalu natočili vlastně celovečerní metráž 2400 metrů bez jediného napsaného slova předem. Neexistoval, nemohl existovat scénář. My nevěděli, kdo tam přijede, kdo bude k dispozici, kdo bude ochoten spolupracovat, nemohli. Tak se točilo a v absurdních situacích já padal do vody a ze mnou bouchali petardy a nálože a bloudil jsem v mlze, na střechu jsem lezl hotelu PUP, člověče. A jsme točili takové jako krimi. No, nejrůznější situace, my to nechtěli točit už stolku jako rozhovory, jako my teď spolu tady takhle trapně povídáme, to jsme nechtěli. Tak jsme teď točili v nějaký situaci. To je jako kdyby ty si mě teď skopl do vody a když jsem ve vodě, si se mě ptal, kdy pak jste se narodil, třeba. Tak takovýhle situace jsme vymýšleli. No, já tam jel taky na koni, poprvé a naposled v životě. Jel jsem klusácký dostih, poprvé a naposled v životě. Já tam dělal různé věci, kromě milostných scén, to už ani tenkrát na mě nebylo, to jsem měl kaskadéry. Tak to je pasé všecko, tak jsem točil skoro všecko tam. A tam byli fantastický herci, Henry Fonda tam byl, že jo, a Claudia Cardinal a Sandra Milo, a nebo tam byl Raf Valone, to byl ten italský herec, takový ten ušlechtilý, krásný mužský typ. A on tam se mnou mluvil a říkal mi,

0: Pane Horničku, vy prý jste v Montrealu komentoval Kino Automat anglicky. A v čem to bylo? A já jsem se mu snažil vysvětlit francouzsky, ovšem svou francouzštinu. Já když mluvím francouzsky, tak nikdy nevím, jestli řeknu, že mám rád rajskou vomáčku, anebo že nemám rád plombování zubu. To si nejsem jistý, co vlastně říkám. To bylo zajímavé. On se mi ptá na ten kinoautomat. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že každý divák měl dva knoflíky, červený a zelený. A děj se zastavil a divák mohl volit, jestli chce tu červenou možnost, kterou jsme mu nabízeli, anebo tu zelenou možnost. A tam naskakovali čísla, jak kdo volí. A podle většiny hlasů ten děj se hnul dál. Měli jsme natočený v obě dvě ty variace. Že? A já mu to vykládal a on furt to nemohl pochopit. A já jsem říkal, no dva knoflíky, že tam byly. Ovšem já jsem ve francouzštině říkal místo de bouton, což jsou knoflíky, de bouteille, což jsou flašky. A on říkal, jak to debute? Já jsem říkal, no každý měl debute, že jo? A podle toho, co volil, on říkal, to se z té flašky napil, tak teprve jsem pochopil, že říkám volovinu, že jsou to debuton, tedy dva knoflíky jako na volící na tom panelu. No tam byly krásné setkání v tom ve Varech při festivalu. A
1: most přes řeku Kvaj se mě vybavil.
0: Jo, most, to tam běžel poprvé most přes řeku Kvaj a tak to tam bylo jako ve vzduchu, tak jsme točili. To byl s odpuštěním můj nápad. Šli jsme podél řeky tam, co se tam teče, nevím, Odra nebo co, nevím. A ne, Ohře. A byl vždycky ve zprávách Ohře Louny. A tam byl most železný, jehož půlka byla kompletní a půlka zřícená do vody, jo. A já vymyslel takový fór, že jsme natočili napřed, jak jdeme s Vaškem Lohnickým přes tu zdravou půlku toho mostu a on mě vypráví most přes řeku Kvaj. A dojde k tomu momentu, kdy říká, no, a oni tam položili nálože pod ten most, že jo, připravili ty odpalovací šňůry a tam měli takový to odpalovátko, to mačkací takový, ten vypínač vlastně, že jo, kterým to chtěli vyhodit do povětří. A teď mě to vypravuje, my jdeme furt přes ten most a on říká, on takhle vám za to jenom vzal, říká, moment, Vašku, neukazuj to, ty vypravuješ tak sugestivně, já se bojím. Říká, ne, tady se nemůže nic stát. On takhle na to sáhne, říká, počkej, nedělej ty gesta, nedělej to, nevíš, co se může stát, to říkáš moc živě. Říká, nic se nemůže stát. Takhle na to sáhne, šláp a v tom jsme udělali ve filmu výbuch, strašlivý světlost, mu hrozně, takový vinec kolem toho. A druhý záběr, jak visíme na tom zříceném mostě, začerněný, odšouzený, visíme tam dvě trosky a já mu říkám, Hergo, vy ale umíte živě vyprávět. Tak to jsme natočili, to vzniklo během dopoledne, taková improvizace tam. Tak to, no tam se točilo všecko možné.
1: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom stavská legenda?
0: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že? A vylez a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že? A to a šel a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal nebo tak. Tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes. Ovšem nezavedli.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview. Co prý robíme si kuřím a co piju? Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele? Tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali. Asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha. To je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory. Lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzat steluční kvítí, nebo za mena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj vůbec se tu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Bezpečí, stanice Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer, dovolte, abych se vám představil, jsem Jonáš. Příjmení jsem ztratil před lety zároveň s legitimací. Od té doby mám zase levnější vizitky, to vám jde jedno s druhým. Jsem šťastný, že jsem zde v Itálii. Vždycky mě to sem táhlo. Můj dědeček totiž byl Ital. Nebo Švéd. Teď nevím, to je jedno. On byl námořník původně. On byl námořníkem a na stará kolena, měl stará kolena samozřejmě, to levé zvlášť. Na stará kolena se usadil v Tyrolích
2: a nestýskalo se mu tam po vodě?
1: To jsem, něco takového jsem čekal. Po vodě, námořníkovi. On byl samozřejmě rum hlavně. A, ano, skutečně, on vám vypil rumu. On býval, kolikrát býval jak bič. Skutečně, co chvíli sebou švihnul. On pil hodně rumu a to je vám zajímavý. Ty lahve od toho rumu, to on nevyhazoval. On si je schovával a dělal do nich koráby, jako, jo? A dělal do nich prostě koráby. To dělávají námořníci VV, jestli račte znát. To je jednoduchý. To se nejdřív se, jak si vypije ten rum, čímž vznikne ta prázdná lahev. Ano. A potom on si takhle z dříveček si udělal ráhna, jo, a stěžně. A potom si udělal takový to plachtový si udělal, jo. A to všechno malinký, takový malinký, jo. To takový kormidýlko si udělal, malinký. Jo, kormidýlko, malinký a práporku. On vám nadělal práporku. No, to za život nadělal práporku, to neudělá jeden za týden, co on jich udělal za život. No. Zkrátka, on tohleto všecko takhle bral a do pincety a tou pincetou to strkal do té lahve, jo, a v té lahvi to skládal v koráb, ty kousky. V té lahvi to skládal v koráb, tedy říkám v té lahvi, on zůstal ovšem venku, jo. To by nebyl žádnej kumšt jinak. No. To byl právě ten kumšt, že on zůstal venku a skládal to takhle, řekl bych, krz hrdlo, jo, to krz hrdlo tou pincetou to skládal v koráb.
2: To musela být ale piplačka.
1: Zase, ne? Piplačka. Piplačka je tady pinkat klávesy. To byla dřina, úmorná dřina. Taky to dědečka zahubilo. Skutečně on jednou dostal krásnou lahev. Takhle si ji postavil a říkal, do tebe udělám životní dílo. Jo? On ji tykal, on si s flaškama tykal. Do tebe udělám životní dílo. A taky jo, vám. Dědeček nikdy nekecal. Tedy nikdy, někdy na ubrus jsem tam nebo tak. Ale jako co řek, to platilo. Jo? A on si sedl a vstal od toho vám po 12 letech. Po 12 letech od toho vstal. A to neměl dělat právě. Poněvadž jak on od toho vstával, tak já nevím, nějak těma starýma kolenama zavadil o pong, jo, a ta flaška spadla a rozsekala se.
2: A ta loď taky?
1: Ta loď ne, ta ostala, loď zůstala.
2: Tak to měl váš děd kliku.
1: No krásnou kliku, ano, takovou mosaznou, chudák, oběsil se na ní, právě na tý. Skutečně, poněvadž, rozumíte, ta loď, která mu zůstala, tu mohl mít hotovou za 3 dny. A nikdy nikoho nepřesvědčil, že jí skládal 12 let, pincetou krzhrtlo v nějaký flašce. Ovšem, nepřišel jsem vám vyprávět smutné historky. Přišel jsem vám původně zaspívat. Budu zpívat poněkud zastřeným hlasem, protože jiným nevládnu. No. Uzlík je na hlasivkách, povídá lékař.

prodírá se dobou sichravou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

0: Noc s hvězdou.
1: Milí žáci, dostalo se naší třídě neočekávané cti, že náš pan ředitel budovy dostavil se na malou inspekci. Zde, milí žáci, vidíte našeho pana ředitele, zde náš pane řediteli vidíte milé žáky.
2: Sedněte, hoši, jsem věru rád, že vidím fyziognomie žáku tak veselých. A věru, tento se velmi milé směje, chlapec onen, jak se jmenuje.
1: Toto je, pane řediteli, žák Kukačka.
3: Pane!
1: No tak, Kukačko, neodpovídej takto schoulen, veška mě, tónem hrubým. Vstaň hezky, postav se zpříma, řekni zde.
3: No to je, no, jak to řeknu, tak zde, ano.
2: No, no, no, no, no, no, no. Přechválil jsem žáčka, ono ho zdá se mi.
1: No, pane řediteli, Kukačka jest žák poněkud drzý, ale zase je to syn pana starosty.
2: No, no to není drzost, to je nadání.
1: O, prosím, o nadání by tu byla řeč, tedy Kukačka jest nadán zejména hudebně. No, Kukačko, vyjmi mi, prosím, no, vyjmi mi nástroj svůj ze škamny a zahraj něco.
3: Já dostanu pětku, ale mě to fuk.
2: No, no, no, no, no, neboj se a hraj.

0: No velmi dobře, velmi dobře. Tedy žáci, co jste nyní slyšeli, to byla fujara.
1: Ano, žáci, tedy fujara jest nástroj, jehož zvuky linou se z jara po pastvinách a náhorních rovinách, těmito zvuky bačové schánějí dohromady stáda sírů k lahůdkářům.
0: Tedy z jara, proto fujara. A nyní ještě je jeden nástroj, ten na podzim, fu podzim. Zdáli na něj umíš hrát, kukačka?
2: Ano, umím, ale jako první asi to bylo.
0: No zahraj, zahraj. Vidíte, žáci, vidíte, málem by to byl kukačka upustil.
1: Ano, tedy kukačko, nyní dej fujaře kolovati po třídě, aby všichni spolužáci mohli si prohlédnout i tento nástroj.
0: Ale opatrně, hoši, opatrně, ať to neupustíte. To, pane kolego, znám případ, kdy kolega chemik dal kolovati ve třídě litru nitroglycerínu. A nějaký hoch se napil nezbeda a pak zakopl a vybuchl. No to nemáte ponětí, my dodnes nemůžeme najít ani budovu, ani žatstvo, ani profesorský sbor, všecko je v luchtě.
1: Tedy ve vzduchu všechno samozřejmě, ano. To musel být výbuch náramný.
0: A nyní se naskytá právní otázka, samo sebou, kterou se zabýváme, zdali mají profesoři, jsoucí ve vzduchu, nárok, aby čas onen ve vzduchu strávený jim byl započítán do penze či nikoli. Takové máme nyní potíže
1: to
0: stavovské.
1: Jsou starosti jistě veliké. Já bych navrhl tedy, pane řediteli, zemské školní radě, aby se na místě bývalé budovy natáhla permanentně veliká plachta hasičská a vyčkávalo se tam trpělivě pádu alespoň části některého pána učitele nebo aspoň částečného žáka.
0: No já myslím, že to bude nejlepší. Já vám ostatně dám odpověď na druhé straně desky. No přeci se nebudeme bavit před žatstvem, pane učiteli. No tak děti, já jsem přišel se k vám podívat. Zdali máte nějaké pohádky nové?
1: Tedy žáci, snad abychom panu řediteli ukázali něco hudby, něco zpěvu. Řekněte panu řediteli, zda hrajete rádi? A hrajete rádi hod? Tak hrajte.
0: Dle starých pramenů kdysi královal starý Petchý král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám.
3: Až tepr Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, čemu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král.
0: Pohádky vyčichly, zapadnul i král.

jak se všechno mění a jak ten čas letí. Žijem ve znamení kulturních století, dnes už lid nepozná, koho se má bát a komu se smát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, já chci vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.